s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec, je vok.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe.

0: Dnes je Krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli.
1: Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány.
2: Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávatí, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční.
0: Noční.
2: Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda skrep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je... To bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je... To zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky... Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů.
3: Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku.
2: Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání.
1: Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je Krušno.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: vzdávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

oči se neohlížej, co z komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy, co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

se s listím rozpovídal. Pochopit svět, jo, co bys za to dal. Hledáš ten klíč, co vše by otevíral. Klíč ke štěstí, svůj malý grál. Až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

0: rámci ankety 70 let bratři, nyní čerství sousedé, vám chceme představit muže, který i po rozpadu federace zůstal skutečným Čechoslovákem. Je to pan Pišta Chudý. Dobrý večer, pane.
1: Dobrý večer. Prosím vás, pěkně přebírá tento program také bratislavská televize?
0: Ano, je to zařízeno, pane Chudý.
1: Poskávám. I košická televize?
0: I Košice jsou napojeny.
1: Jo, napotky vának.
0: Vidíte, že jsem vám nelhal. Pan Pišta Chudý zůstal skutečným Čechoslovákem.
1: No tak můj tatínek se narodil ve Strakonicích a moja mamička vo Vysokých Tatrách.
0: No to je nádherné. S trochou nadsázky bych tedy o vás mohl prohlásit, že jste napůl Jánošík, napůl Švanda Duda.
1: Manželka tvrdí, že od hlavy do pasu jsem Jánošík. Ovšem dole je to spíš Švanda. No, ale hudebně jsem nadaný, po obou rodičích ovládám hru na oba hudební nástroje.
0: Jak na oba nástroje?
1: Tak na dudy hraju jako Jánošík a na fujaru jako Švanda Dudák.
0: Tak opačně by to možná bylo lepší, ale stejně to rozdomilé. Mohl byste nám aspoň naznačit hru na fujaru?
1: No ale rád, ale udělal byste mi ovci?
0: Já ovci, proč?
1: Abych se lépe vcítil do melodie.
0: Aha, chápu, kvůli iluzi. No rád posloužím umění a mohu zůstat na dvou.
1: A běžte na čtyři, udějte si pohodlí.
0: Ne, já už kvůli mikrofonu a potom nerad bych přepadl hlavou do pastvy. Bůh ví, který dobytek se pásl přede mnou.
1: Dobře, až budu potřebovat, mám.
0: Jsme domluveni. I a.
1: Jaký I a.
0: Promiňte, já jsem se zamyslel, jsem se díval na televizi na duel a jsem těch pronikavých myšlenek ještě plnej. Promiňte, pane.
1: To chápu, ale prosím vás, nedělejte ovci, která si 4 roky bude pohodlně pást v parlamentu, udělejte normální českou ovci, kterou právě teď honějí ve Vysokých Tatrách.
0: Jak si přejete, ano. Bebe, au, au.
1: Zase, jaký zase bebe, au, au.
0: Jak jste si přál, já jsem dělal českou ovci, kterou právě v Tatrách dohonili.
1: Tak
0: to víte, že se na mě vyřádili.
1: Ano.
0: No nic, cítíte se více Čechem nebo více Slovákem?
1: No tak podle toho, s kým hovořím, že když jsem na Slovensku, tak se cítím více Slovákem, když jsem v Čechách, více Čechem.
0: To je chytré, opačně, asi dneska by to byla sebevražda. A co na Moravě?
1: Tak na Moravě pomlouvám jak Čechy, tak Slováky.
0: Jak jsem říkal, rovná, milá, upřímná československá povaha, že, pane Chudý? A ovládáte lépe češtinu nebo slovenštinu?
1: Já ovládám oba jazyky perfektně, slovem i písmem.
0: To vám skoro závidím a nikdy se nespletete?
1: Ne.
0: Neprolnou se jazyky?
1: Ne. Jo, jedině, když nadávám, tak to se jazyky prolínají. Nejlepší je proto zvolit takové nadávky, které jsou společné pro oba naše národy, ba řekl bych, které tak nějak oba naše národy drží pohromadě.
0: Vy nás snad poučíte, takové nadávky snad existují.
1: No jistě.
0: Já žádnou neznám. Mohl byste nám nějakou jemně, ale opravdu jemně naznačit?
1: No rád. Kurva.
2: Promiňte, pane Chudý, já jsem vás prosil jemně. A vy se na to tady položíte, jak na silnici u Chebu, prosím vám. Tak já se domnívám, že slušný člověk v Čechách, na Moravě i na Slovensku se obejde bez nadávání.
1: Jo, obejdete, vidět, že nechodíte na úřady, že vám nevrací majetek.
2: No to bohužel ne.
1: Já vám řeknu, taková pěkná nadávka je někdy lepší než špatně vyplněný formulář.
0: No, tomu bych i věřil. Takže vám vrací majetek?
1: Ano.
0: Gratulujeme. Děkuji. A kde vám ho vrací?
1: Na Slovensku ve Vysokých Tatrách mi vrací Salaš.
0: Dědeček byl Bača?
1: Ne. Dědeček byl ze Sudet.
2: Prosím vás, jak získal na Slovensku v Tatrách sala?
1: Normálně. Jako SS Obersturmbannführer se zúčastnil bojů ve slovenském národním povstání. No, a při té příležitosti získal Salaš.
0: Dobře, ale jakým způsobem?
1: Vyměnili z partizány za ošatku vajíčkových granátů.
0: To je neuvěřitelné. Takže člověče, vy v sobě máte i německou krev.
1: No, freilich. Kdyby je německou, můj druhý dědeček žije v Mukačevu, pane. To je osud. Představte si, tak dědeček byl nejdřív Rakušan, potom byl Maďar, pak byl Čechoslovák, potom Rus, teď je Ukrajinec. A přitom celý život nevytáhl paty z Mukačeva.
0: A volá vám někdy dědeček z Mukačeva?
1: No, volá často morzeovkou o pomoc.
0: Aha, tak. To se ani nemusím ptát, co vám po něm vrátili.
1: Ještě to mám na botě.
0: Pane Chudý, co vy vlastně děláte teď po rozpadu federace?
1: Já jsem založil svaz československého přátelství.
0: Hezké.
1: Klubovnu pro ústřední výbor SČSP již máme.
0: To vám přeju, jak jste říkal tu zkratku?
1: SČSP.
0: SČSP, to mě něco připomíná. A zkrátka zůstala, jenom přátelé se vyměnili. Kde máte tu klubovnu?
1: Na Jižní Moravě ve Vinném Sklípku a někteří členové ústředního výboru tam nepřetržitě zasedají.
0: Jistě spěcháte za nimi, nebudu vás zdržovat. Jenom nám prozraďte, jaké vy jste vlastně, u vás je to složité, zvolil občanství.
1: Já nevím, ještě já pořád váhám, ale asi se dám k Němcům.
2: K Němcům a proč?
1: Mně to připadá nejvýhodnější.
2: To nechápu.
1: Podívejte, jak Češi, tak Slováci jim lezou.
0: To víme, kam jim lezou, to nemusíte nahlas. Děkuji vám, pane Kudy.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád.

kdy mašiny živily pár, nádherně vodily sečený louky, o šatkách chleba z domácí mouky. Jinej byl vzduch a myšlenky čistý, i s láskou bylo to lepší a jistý. Kamenej ken a z jehličí.

ale chci domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu, na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských zborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

na váš dům. Zívám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

sám a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy.

Karavana. Mám vlasy zmáčené. Hodina plná hudebních novinek, které oslovili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už dnes po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky Karavana.

0: odvěká averze vůči Praze z Brna, která místama je samozřejmě i logicky podepřená, protože Pražáci v mnoha ohledech to Brno samozřejmě v jistém slova smyslu vždycky dokázali nějakým způsobem ošulit. To zase si nebudeme nic nalhávat. Ale ona ta averze je větší z Brna, jak z Prahy směrem k Brnu. I když i tam se najdou lidi, já když jsem nastoupil do angažmá, přišel za mnou jeden herec, který mě řekl, to víš, že herectví je trojí. Špatný, dobrý a v Brně. Jo? Já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. Od té doby je nám jasná mezi náma, ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný jako tuhle tu averzi vzájemnou nějak posilovat, přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, věc, co tam parkuje, jsi normální, nebo co? Co je ty číšku jeden? Co tam lezeš, čověči? Tady to máme výhražený výstřel, odsá normální, těho rozhodní sandál, jsi normální, nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocit, co tady děláte? To jsou rád, že vás vidím, teda. Ale no, ale počkejte, ale máte pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Teď je to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přejedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mi nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém. Pane Donutile, máte rád Vysočinu? No, prosím, to nějaký zážitek z vašich pobytů na Vysočině. No já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo? Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi. Oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem. Oni tak jako až štkají. Oni tak, co pa to děláš tuhle? Zvláštní mluva, mi se to hrozně líbí. A byl tam takový pán jeden, hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, proč nás nevíte, kde tady bydlí PSV bák?
1: PSV bák? Člověče, tady není nikdo takovýho jména.
0: A to není jméno, to je pomocná stráž VB.
1: Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle.
0: To je vzácný člověk, jo. Ten vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvalt a nechal to jet po velkých širých rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil hřbitova a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz.
1: To mě nemůžete udělat.
0: No to vám teda můžeme udělat.
1: Nemůžete mě to udělat.
0: No to vám můžeme udělat.
1: Nemůžete, já žádnej nemám.
0: Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co to máte, to vám snad sebereme, když vy znečišťujete okolí a všecko, to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou samý trubky navařený, jak jste to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě. A on,
1: to mě nemůžete sebrat, teď já na tým jezdím jenom z hospody a do hospody.
0: Zácný lidi tam jsou.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
2: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý.

v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo a

Tvýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu, z bejstu mě vstal a podělhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád. Že mě vidíš a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej slouba, pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem, a jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel, Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přeháňky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
2: Láska má, je láska tvá.
3: Vážení posluchači Country rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80. na.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Tradiční populárně naučná mezinárodní noc pro netopíry se bude u Chýnovské jeskyně na Táborsku konat už dnes od 19 hodin. Život, vědecký výzkum i ochranu netopírů a vrápenců přiblíží účastníkům Vladimír Hamzal z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to společně s pracovníky Chýnovské jeskyně. Medvěd nebo medvědi se opravdu potulují Beskydami. Potvrdili to ochranáři. Informaci s varováním pro obyvatele v Moravskoslezském i Zlínském kraji už odeslali starostům v Beskydech. O návštěvnosti památek teď Luděk Savana Urbánek.
2: Správci moravskoslezských památek si letošní prázdninovou část sezony pochvalují. Turistický ruch se plně vrátil do předcovidových kolejí. Návštěvnost památek dosahuje nebo překonává rok 2019. Zámek Raduň přivítal přes léto o 700 lidí více než v loni a nárůst zaznamenal i důl Michal, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
1: Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Blíže ředitelský areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
3: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Slavia se výhry ve fotbalové lize mistrů nedočkala a byla i v oslabení velmi blízko. V prvním kole prestižní soutěže prohrála s francouzským Lancem 2-3. Dalším soupeřem červenobílých v elitní evropské soutěži bude azerbajdžánský Sabah. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Díky skupině Texmenin jsme doslova do písma pochodovali do dalšího pořadí 11. zářijového dne. Čas říká, že je 6 hodin a 7 minut a v kalendáři máme pátek. No a s tímto dnem, tedy s pátkem, se pojí krásné jméno, které je v kalendáři. Tím jménem je Denisa. Jméno, ke kterému se dostaneme, stejně tak jako písničkám, které vám Vláďa Vlach nabízí v rámci dnešního raně dopoledního vysílání. Tak ať se vám dobře poslouchá, i v této hodině nebude nouze o informace z kalendáře, tak jak nebude chybět doprava. No a pochopitelně někoho z vás budeme probouzet. Ale teď už Miki Rivola a Nezmaři, Země tří sluncí. Krásné ráno. Až jednou.

Creedence Clearwater Revival. Tak tady se nás pánové písničce ptali, jestli jsme už někdy viděli déšť, tak samozřejmě otázka trošku irelevantní, pochopitelně, ale jestli uvidíme déšť dnes, to už je téma, které se týká počasí. Jak se tady na to tak koukám, tak ten déšť by na mnoha místech České republiky měl opravdu být. No a věřte, že teď po ránu ty teploty nejsou nic moc, tedy alespoň pro nás, kteří máme lehký teplejší počasí, jsou v rozmezí od 6 do 14 stupňů. Jak to bude přes den, tak to si řekneme za několik okamžiků. Ale pojďme nakouknout ještě na silnice. Máme tu aktualitu z D5 ze směru z Plzně do Prahy. Pozor u sjezdu na Zdice. Tady na 28. kilometru došlo k dopravní nehodě, a to v levém pruhu, srazila se zde dvě osobní auta. Tak dávejte pozor, zatím je to čerstvá nehoda, bez policie a bez dalších účastníků této nehody. Teď si dáme 500 mil, skupina Rangers, krásná, romantická, rozverná píseň v 6 hodin a 14 minut ve vysílání Country Rádia.

0: Jak bylo, je a bude.
1: No tak vy, naši milí posluchači Country Rádia, sami rozhodně nezůstanete, protože jste ve společnosti našeho dnešního pátečního vysílání. Ale v každém případě teď máme důležité informace, které se vztahují a týkají se bezvýhradně počasí. Taková klasika je, že začínáme východem slunce, to dnes vykoukne v 6 hodin a 30 minut, zapadat bude 23. minutu po hodině 19. No a nesmíme opomenout ani rekordní teploty. Nejchladněji bylo v roce 1935, to meteorologové naměřili pouhých 3,9 stupňů Celsia. Pro změnu téměř topická teplota byla v roce 2023 úplně přesně 29,6 stupňů. No a jak to bude vypadat dnes? Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území, většinou oblačno s deštěm, nejvyšší teploty 16 až 21. Předpověď na sobotu, tak ta je podobná, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Máme tady zmínku, že nás čeká v sobotu chladné ráno. No a ještě neděle, protože před námi je víkend, obdobné teploty jako v těch předcházejících, a to 19 až 23 stupňů Celsia. Co pranostiky, koukám se tady, že na dnešní den, tedy na 11. září, konkrétní není, ale zase na měsíc září, těch obecních je tady víc než dost. Tak ku příkladu jedna z nich, v září mnoho požáru bývá, proto se obloha rdívá. Tak přeji krásný den bez požáru, bez jakéhokoliv rdění a dáme si další muziku. Čeká nás skvělá písnička Jana P.S. a krásná píseň Hák. V 6 hodin a 19 minut na Country Radio. No a za chviličku už tu bude doprava. Tak ať se vám dobře poslouchá, ať jste kdekoliv. Přeji hezký den a řidičům šťastnou cestu.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak se pojďme podívat na dopravu. Začínáme v Praze, tady z důvodu opravy tramvajové trati dojde zítra, tedy v sobotu 12. září. Přibližně od 5:30 od rána do neděle 13. 9. do 20 hodin k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Albertov Otakarova. Tak s tím počítejte. Když už jsme u těch tramvají, tak se podíváme ještě na koleje, které se týkají vlakových spojů. Nový Čín, Suchdol nad Odrou, Náměš nad Oslavou, zastávka u Brna, to jsou ty krátkodobější vlakové výluky. No a co silnice? Exit D1, 196. kilometr, tedy exit D1, tady došlo k dopravní nehodě. Další dopravní nehoda, tak ta se přihodila na D5 na 28. kilometru ve směru na Prahu. A jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu s Country rádiem. No a po zprávách a po počasí už se nakoukneme do dnešního kalendáře. Tak šťastnou cestu a ještě jednou krásné dobré ráno.
3: Country rádio. Pustí
4: housle, housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
7: Country rádio.
8: Na konci světa.
9: Folk team na konci světa.
8: Spí bílý kůň.
9: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
10: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
1: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Krátké zprávy v půl.
11: Hezké ráno. Hypotéky pokračují ve zdražování. Podzim sice podle analytiků může přinést slevy, plošný návrat sazeb pod 5%, ale neočekávají. Celkem 150 staveb z celé České republiky soutěží v celostátní přehlídce Stavba roku. Budějovicko vnímá hned 7 zástupců. Pozornost poutá hlavně rekonstrukce kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích. Praha vypíše výběrové řízení na provozovatele koupaliště Motol. Vítěz získá nájem na 12 let. Zároveň musí na vlastní náklady vybavit nově vybudované wellness centrum a bistro. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak jak to dnes v tom kalendáři v rámci 11. září vypadá, to si řekneme teď, no ale začínáme Denisou. Ano, to je jméno, které má dnes bez pochyby důvod k oslavě. Jedná se o křestní jméno, jehož původ může být také zaznamenán v souvislosti s jménem Denis. Obě jména pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionysos, který byl bohem vína. Překládá se tedy něco jako božské dítě, bůh vína nebo zasvěcena bohu vínu. Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzštiny. Jméno Denisa se, a to jenom pro zajímavost, ve staročeštině užívalo jako diviška. Méně častějším mužským protějškem je Denis. No a těch Deň, Deníček, Daňulí, Daňulišek, Daňulek, jak jsou zdrobněliny k Denisce, máme téměř 27 tisíc. Tak, milé slečny, milé dámy, všechno nejlepší. Pak, když je to velmi letem světem, tak je tu nelichotivé datum, ano, 11. září roku 2001 se stalo symbolem a prakticky každý si tento den spojí s teroristickými útoky na New York a Washington. Dnes máme také dny evropského dědictví, no a v Tunisku mají třeba večer osudu. Tak pokud jdete do Tuniska, tak to pro vás v mnoha ohledech může být třeba osudné, pokud jdete s budoucím partnerem nebo partnerkou. Helena Maršálková a skupina Pacific vyrážíme spolu s krásnou romantickou skladbou na Karlínské nábřeží. A to všechno v 6 hodin a 38 minut. No za chviličku je tu dnešní písnička k probouzení. Krásné ráno. Karlín.

No a jdeme se podívat za dopravou, samozřejmě je 6:45, vidíte to, jak se mi to všechno plete, já jsem takový jako zpátečnický trošku, tak jak to vypadá, pořád je problém na D5 ve směru z Plzně do Prahy, pozor na sjezdu na Zdice, na 28. kilometru došlo v levém pruhu k dopravní nehodě dvou osobních autů. Aut, pochopitelně se nám to tam začíná pořádně štosovat, no a vůbec do všech větších měst se ta doprava začíná parádně zhušťovat, no tak parádně berte trošičku samozřejmě s rezervou. No a počasí, dnes to nebude nic moc, teploty až 21 stupňů Celsia, tedy maxima, na místech České republiky na mnoha budou i dešťové srážky, tak se podle toho nějakým způsobem přioblečte, abyste nám neomrzli a my si dáme další muziku. No a za chviličku někoho z vás probouzíme, teď už ale ve vysílání Country Rádia Marty Stewart, Little Heartbreak.

0: na Country Rádiu.
1: No, tak v tuto chvíli tedy krátce po 6:45 jdeme někoho z vás probouzet. Tohleto přání je tak trošku nadčasové, protože se soustředí na zítřejší den, kdy svátek slaví Marie, ano, 12. září v sobotu. A je vidět, že rodina myslí na svou maminku a vzali to trošku s předstihem, protože ví, že o víkendech neprobouzíme. A je to od nich milé, hezké a my věříme, že Maruška ten telefon zvedne. Tak, Maruško, co vy na to? Myslíte si, že bychom vás mohli probudit s Jarkem, s Jindřiškou a s Country Rádiem? Haló? Tak zatím je to napínavé, Bůh ví, jak to nevypadá optimisticky. Kačka mi vždycky říká, prosím tě, vydrž, jako jo, nech to ještě dvakrát, třikrát, pětkrát, desetkrát zazvonit. Ono samozřejmě mnohým z vás to třeba po ránu v rámci nějakých klasických úkonů trvá delší dobu. No, tak tady to v skutku nevypadá. No, nedá se nic dělat. Tak, já alespoň přečtu to přání, protože určitě stojí za to. Je docela možné, že Maruška, kterou jsem teď vlastně probouzal, to rádio někde poslouchá, takže dobře, poslouchejte. Rádi bychom nechali zahrát pro naši maminku, která slaví v sobotu svátek. Ano, je to Marie. Chtělo bychom jí touto cestou popřát mnoho štěstí a hodně, hodně zdraví. Máme jí moc rádi a jsme rádi, že jí máme. No a vybrali pro ní písničku Kohout od Nedvědu. Podepsání jsou JJ, aby byl úplně přesný Jarek a Jindřiška. Tak písnička pro Marušku a možná i pro všechny ostatní Marušky, které dnes neslaví, ale budou slavit zítra. Tak tady je.

Tak to byla Linda v podání Ivana Mládka. Tady jsme se dověděli, že Linda má ráda marmeládu a propo je čas možná pro mnohé z vás k dnešní páteční snídani v 6 hodin 53 minut. Pakliže tak činíte, tak vám z Country Rádia přeji dobrou chuť. Nás čekají grošáci písní Telefon, Jaroslav Uhlíř, ten sám zase prozradí, že má nejhoršího koně, no a Tomáš Adamec ve zprávách nám zase prozradí, co nového. Tolik tedy informace docela, no a po 7 hodině raní spousta muziky. Jedna z těch krásných písniček tu bude od Jitky Vrbové, Co nevidět se sejdem. No a vy, naši posluchači Country Rádia, pokud nás v tuto chvíli posloucháte, tak už jsme se vlastně sešli. A to je dobře. Grošáci a avizovaná píseň Telefon právě teď. Odrá!

0: Country počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě a severovýchodě to bude kolem 14 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro cestovatele. Čím dál více využíváme podzimních dovolených. Oblíbené jsou hlavně kvůli ceně. Ta může být až o třetinu nižší než v létě. Nejoblíbenější jsou Řecko, Španělsko nebo Egypt. Stále častěji ale Češi vyrážejí i do exotických destinací, třeba do Dominikánské republiky nebo do Thajska. Teď jedna pro houbaře. Zatímco loni se o hřibu štíhlotřeném v našich lesích spekulovalo, během letošní sezóny to vypadá, že už je jasno. Zmíněný hřib s vysokou nohou a malým kloboučkem pochází až ze Severní Ameriky. Do Česka postupně dorazil z Pobaltí. Jde o jedlou, ale zároveň silně invazivní houbu. Experti se proto obávají, že bude vytlačovat původní oblíbené druhy. Do Boskovic se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: V Boskovicích je to opět o něco krásnější. První etapa revitalizace areálu základní školy na náměstí 9. května skončila na konci srpna. Upravené okolí školy má podle města sloužit především žákům a pedagogům. V odpoledních hodinách pak také veřejnosti. V areálu vznikla i nová venkovní učebna. Luděk Savana Urbánek, Boskovice.
1: Novinky z pražského letiště má Honza Navrátil.
3: Modernizaci a hlavně rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1 chystá pražské ruzyňské letiště. Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu. Ten kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental. V pozici lídra šampionátu do Španělska přijede Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů a to před týmovým kolegou Georgem Russellem. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Jitka Vrbová, co nevidět se sejdem. Tak je docela možné, že vy, naši posluchači Country Rádia, v 7 hodin a 7 minut už jste se takhle časně z rána s někým potkali. Věřím, že je to setkání veskrze příjemné. No a pokud k tomu ještě nedošlo z nějakých nebo různých důvodů, tak jste se mohli potkat ve vysílání Country Rádia se mnou. Krásné dobré ráno vám přeje Vláďa Vlach. My si dáme muziku, o kterou nebude nouze. Samozřejmě se také podíváme do historie, budou tu data v datech a nebude chybět ani pohled na silnice. Uvidíme, jestli je něco aktuálního. Tolik tedy informace pro začátek. Denisa slaví svůj svátek. V kalendáři máme 11. září. A tady už je Jaroslav Samson Lang. Můžeme se brouzdat společně s trávou v těch následných třech minutách, i když počasí po ránu tomuto aktu moc nenasvědčuje.

vám ubývají síly, tak nevěžte hlavu, protože nás čeká víkend a já věřím, že třeba po tom pracovním martyriu, které nás provázelo celý tento týden, si o víkendu odpočnete. Ale rozhodně zbystřete, protože tu máme dopravní komplikaci, je to na hradecké dálnici, aby byl úplně přesný, na D11 z Prahy do Hradce Králové se tvoří kolony, a to u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Projíždí se zde omezeně a na 63. kilometru, pozor, zní to paradoxně, ale je to tak, chybí víko od kanálu, je to na konci tohoto zúžení. Na místě policie, hlídá to, svítí tam světla, bliká se tam výstražná znamení a policie dopravu odklání nebo omezuje, takže počítejte s drobným zdržením. Počasí po ránu nic moc, 6 až 14 stupňů, no a občas nám někde i zaprší. Přes den teploty vystoupají na 21. Tak si pojďme dát další muziku v našem vysílání a za chviličku nahlédneme do historie. Ovšem v tuto chvíli kapela Bee Gees, To Love Somebody, a to už je také píseň, která do té historické kategorie patří.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Tak vězte, milí posluchači, že pohled do historie bude patřit tomu dnešnímu, tedy 11. záříovému dni, kterýž to je 254. den toho letošního roku. No a co všechno se stalo? Psal se rok 1951, kdy vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími, a to ostře střeženou hranicí do americké okupační zóny v Bavorsku. No a ještě něco málo ze sportu. V roce 1966 českoslovenští volejbalisté se stali domácím světovém šampionátu mistry světa. Krásná zpráva. V roce 1936, tu jsme u narozenin, se narodil Pavel Landovský, herec a dramatik, přezdívaný Landák. Jednalo se o českého herce a dramatika, disidenta a také signatáře Charty 77. Do svých filmů ho obsazovali nejčastěji režiséři jako Jiří Mencl, Jiří Krejčík, Pavel Juráček a nebo také Miloš Forman či Jan Svěrák. Ostře sledované vlaky, to je jeden z filmů, kde jste ho mohli shlédnout. V roce 1944 se narodila Carmen Majerová, herečka, která je manželkou Petra Kostky. Tomáš Enke, automobilový závodník, ten se narodil v roce 1976. No a bohužel v roce 2023 nás opustila zpěvačka Ivone Přenosilová, také moderátorka, určitě si ještě pamatujete z vysílání Country Rádia. No a ta je a byla bohužel považována za průkopnici českého rhythm and blues a rock and roll. Tolik pohled do historie, to byla dnešní data v datech. A my jdeme na strojvůdce, tedy ne, že bychom si ho nějak uzurpovali, ale je tu písnička od Martina Javůrka se stejnojmenným názvem, tedy strojvůdce. A to v 7 hodin a 21 minut. Krásné ráno.
2: Nedá se popřít to, že

0: než cizinci.
1: Tak pokud i vy někam kráčíte, věřím, že jdete tou správnou cestou. V 7:27 nás čeká Johnny Cash. No a když jsme u té cesty, tak ta písnička se jmenuje Walk the Line, jdu po čáře, tak já věřím, že půjdete po té správné čáře, že neodbočíte z žádné cesty a že vás určitě osloví i doprava, která tu bude za chviličku, když už jsme na cestách.
2: A

0: It's fine, because you're mine. I walk the line.
1: S Country rádiem na cestách.
2: V 7 hodin a 30 minut se nejprve podíváme do Brna, a to v rámci městské hromadné dopravy. Konkrétně z důvodu prací na tramvajové trati v ulici Rooseveltově je v centru města naplánováno omezení. Ano, bude se to týkat zítřka, tedy soboty 12. a neděle 13. září. Omezení se bohužel dotkne linek 1, 10, 67, N90, N91, 92 a 93. Tak, tolik pohled do Brna na MHD, pohled na koleje nám evidentně naznačuje, že tu máme nějaké ty vlakové výluky. Jsou na trasách Nový Jičín, Soudol nad Odrou, Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna, a nebo také Nová Role, Chodov. Co silnice? Český Brod, tady došlo k dopravní nehodě v ulici Klučovské. Další dopravní nehoda je hlášena zde jedničky na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Tolik tedy ve stručnosti dopravní informace, teď nás čeká počasí a zprávy. No a po půl už se podíváme na to, co se nevešlo do ranního otazníku. Krásné ráno z vysílání Country rádia vám přeje Vláďa Vlach.
3: Country rádio.
4: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Rýma, kašel, bolest v krku, svědění, teploty. S tím vším teď pacientům může pomoci online pohotovost Plzeňského kraje. Nejpozději do 30 minut se pacient spojí s atestovaným lékařem, který s ním bude konzultovat stav a závažnost obtíží a nastaví léčebný postup. Případně zašle i e-recept. Policisté při preventivní kontrole 112 kamionů na dálnici D8 na Ústecku zjistili 14 přestupků a vyměřili pokuty za 62,5 tisíce korun. Nejčastěji šlo o předjíždění. V souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace u Kojota v Mostě obžaloval státní zástupce dva lidi. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár, který měl 7 obětí, způsobil pád plynového topidla. Obviněným hrozí až 10letý trest. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

všechny ty zácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou v přístavu, říkaj vrať se, než zmizí do davu. Do kapsy křížek,

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak při včerejším vyschnutí ranního otazníku jsem byl tak trošku osobní. Nicméně jste reagovali krásně, odkryli jste si své karty a to na základě toho, když jsem se ptal, jestli máte nějakou neřest. Ano, samozřejmě každý z nás trpíme mnoha neřestmi. Opak neřestností může být ctnost a to se vzájemně nevylučuje. Takže pak, když uznáme, že nějaké neřesti máme, tak je třeba kompenzujeme nějakými ctnostmi. No a pojďme teď na ty vaše odpovědi, na které se včera nedostalo, alespoň na některé z nich. Táňa nám napsala, neřesti je jejich moc, že si ani nevzpomenu, ale zdravím vás ze sluné Itálie, kde žijí již 53 let a poslouchám. No jasně, Country Radio a Kocour chlupatý sedí vedle mě a taky poslouchám. Tak já zdravím do sluné Itálie, do krásné země, kde se dá prožít krásné spousty romantických zážitků a pohody. Takže pokud se do Itálie třeba chystáte, tak věřím, že se vám tam bude líbit. Miluji silně suché červené víno. Je to krásná neřest. A pak třeba strašně ráda spím. To nám napsala Zdenka. Milé Country Radio, ten se nám napsal. Neřesti? No jej. Nepočítaně. Pavel, kterou myslíte? Musím si najít notýsek. Tak to byly některé z těch vašich mnoha příspěvků. Teď už nás čeká ale muzika. Žalman a spol. Rána v trávě. No a za chviličku nás čeká dnešní soutěž. Tady budeme hádat, o jakou osobnost se bude jednat. Tak hezký poslech, krásné ráno. Přeje Vláďa Vlach.

Lenka Firpová, skupina Domino, za všechno může jen čas. Důkazem je i to, že 7 hodin 47 minut. No, nejenom čas může za všechno. Za všechno může třeba i špatná nálada, která může opanovat na dálnici D1. A je to z důvodu toho, že na příjezdu do Brna můžete bohužel očekávat kolony z Prahy. Kamiony se sunou již od Velké Bíteše ze 160. kilometru. Osobní auta zpomalují až u Kývalky na 182. kilometru. Jak to vypadá s počasím? Máme hlášeno, že v jihovýchodní polovině území je deštivo, takže tady si nezapomeňte vzít deštníky nebo pláštěnky a dnešní teploty 16 až 21 na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů Celsia. No a čas, ten nám napovídá, že za chviličku nás čeká první dnešní soutěž, která se jmenuje Poznáte. Kdo jsem, tak vám budu držet palce. Ovšem teď ještě v tuto chvíli muzika Gentlemani a píseň Naše máma. Já.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak poznáte, o kom dnes bude řeč, samozřejmě s Radunkou, kterou vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Krásné, dobré páteční ráno.
1: Ano, ty vždycky přijdeš k nám do studia a řekneš, sláva, je tu pátek, před námi
2: ano.
1: Je víkend. No, slyšeli jste tu rozradostněnou odpověď? Ano, jsem ti nahrál. Takže věřím, že tato soutěž a ta společnost této příjemné dámy Radunky vám udělá radost a přinese vám tolik očekávané štěstí. Tak pět otázek, pět odpovědí. Radko, pojď na to.
2: Jdeme na to. Jste žena nebo muž?
1: Jsem žena. Respektive byla jsem. Zemřela jsem, a to 24. listopadu v roce 2020 ve věku 92 let.
2: A co bylo vaší profesí?
1: Byla jsem česká rozhlasová hlasatelka, moderátorka a recitátorka a také lokální politička.
2: U rozhlasu jste zůstala?
1: Ne, přešla jsem do televize. Byla jsem, pokud si vzpomínám, vlastně první televizní moderátorkou zpráv v Československu a dokonce i v Evropě.
2: Výborně. A co pro vás při moderování bylo asi nejdůležitější?
1: No, jako vůbec první jsem v roce 1968 ohlásila z televizní obrazovky Československé televize invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
2: A získala jste za svou moderátorskou práci i nějaká ocenění?
1: No ano, získala, já se přiznám a ráda se pochlubím. 12. dubna v roce 2008 jsem byla uvedena do Dvorany slávy TT. Ty už asi tušíš, viď? Ty už asi víš, já to na tebe vidím. Ty víš?
2: Já vím.
1: A uvidíme, jestli to ví i někdo z našich posluchačů. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady Petra.
1: Petro, vy se smějete, protože jste se dovolala, nebo se smějete, protože máte správnou odpověď?
3: No, já spíš smiju, že jsem se dovolala, protože se mi to strašně vzácně daří.
1: Ano.
3: Tou správnou odpovědí si nejsem jistá, ale zkusím to.
1: Já vám držím palce, jo? Držím palce.
3: Děkuju.
1: Ano,
3: tak. Je to Kamila Moučková.
1: Vidíte, jak to pomohlo? Já jsem držel palce, Radunka držela palce. Co ty na to, Radko? Dobrý, ne?
2: Paráda.
3: No. Děkuju.
1: No nemáte děkuju. Vůbec za co, ono se to občas vyplácí, když si lidé vzájemně drží palce, ale tady to svědčí o vaší znalosti, že jo? A předpoklad. Dobře, zůstaňte na telefonu, jsem rád, že jste taková
3: děkuju,
1: veselá
3: květa
1: po ránu. Nemáte vůbec za co, tak to byla paráda, viď?
2: Krása střídá
1: no.
2: Nádheru.
1: Nemáš náhodou, teď předběhnu v pondělí svátek?
2: Mám.
1: Máš. Mohu ti popřát dopředu?
2: Dobře, budeš první.
1: No tak to právě o tom jsem toužil, že? A v pondělí ještě bude kytka, neboj. Takže Radunka, já ti strašně moc děkuju za tvou pomoc, bez které by se to neobešlo. No a my si dáme naši oblíbenou muziku. Tommy Cash nás čeká v té další písni. Rise and Shine. Radko, děkuju a vám posluchačům přeji příjemný poslech.
2: Taky naschledanou.

Tommy Cash ve vysílání Country Rádia. Písnička nám končí v 7 hodin 56 minut. Máme tu další muziku, o tu se postará Kapitán Kat. A mně se hrozně líbí, jestli jste si toho všimli, že celá řada interpretů používá pro názvy svých písní ženská nebo dívčí křestní jména. Jo? Ale je to paráda, že to takové písničku už hovoří za vše. Možná to může být mnohdy vyznání k té či které osobě. Tak třeba kdyby byla písnička Jana, že jo? Ale v tuto chvíli si pustíme písničku, která se jmenuje Krinolína. Tak všem ženám, které nosí krinolíny, Kapitán K.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě a severovýchodě to bude kolem 14 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Tradiční populárně naučná mezinárodní noc pro netopíry se bude u Chýnovské jeskyně na Táborsku konat už dnes od 19 hodin. Život, vědecký výzkum i ochranu netopírů a vrápenců přiblíží účastníkům Vladimír Hamzal z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to společně s pracovníky Chýnovské jeskyně. Medvěd nebo medvědi se opravdu potulují Beskydami. Potvrdili to ochranáři. Informaci s varováním pro obyvatele v Moravskoslezském i Zlínském kraji už odeslali starostům v Beskydech. O návštěvnosti památek teď Luděk Savana Urbánek.
2: Správci moravskoslezských památek si letošní prázdninovou část sezony pochvalují. Turistický ruch se plně vrátil do předcovidových kolejí. Návštěvnost památek dosahuje nebo překonává rok 2019. Zámek Raduň přivítal přes léto o 700 lidí více než v loni a nárůst zaznamenal i důl Michal, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
1: Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Blíže ředitelský areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
3: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Slavia se výhry ve fotbalové lize mistrů nedočkala a byla i v oslabení velmi blízko. V prvním kole prestižní soutěže prohrála s francouzským Lancem 2-3. Dalším soupeřem červenobílých v elitní evropské soutěži bude azerbajdžánský Sabah. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Valdemar Matuška, doktorát z průšvihu. Pakli, že máte našlápnuto k nějakému maléru nebo nějakému průšvihu, tak se mu obloukem vyhněte. Třeba vám k tomu pomůže i pohodová nálada z vysílání Country Rádia a hlavně muzika, která nás bude provázet i touto hodinou. A propo je 8 hodin a 8 minut. V kalendáři máme magické datum 11. září a svátek slaví Denisa. K tomuto jménu se dostaneme, abyste věděli vlastně, jaký je původ tohoto krásného jména, které dnes oslavuje. Bude tu pořád pod lupou, no a nebude chybět samozřejmě ani doprava. Tak, ať se vám dobře poslouchá, přeje z Country Rádia Vláďa Vlach. Teď už San Johnny, nebe počká. Tak, pokud i vy na něco nebo na někoho čekáte, věřím, že se dočkáte. Tak ještě jednou krásné dobré ráno. V případě, že snídáte, tak přeji dobré chutnání.

polí. Ještě dlouhou cestu mám, to bylo hudební téma pro Michala Tučného. Krásná písnička, kterou bez pochyby všichni, ale velmi dobře znáte, nám končí v 8 hodin a 16 minut. A když jsme u té dlouhé cesty, tak u těch cest, respektive silnic, ještě malinkou chvilinku zůstaneme. A vězte, že tady mám důležitou informaci z dopravy. Jedná se o zavřenou silnici 50 ze Starého Města. Konkrétně z Brna do Uherského Brodu je neprůjezdná tahle ta zmiňovaná silnice, tedy 50, protože pod dálnicí, pod mostem uklízejí záchranáři po vážné dopravní nehodě. To, co tam vlastně zůstalo, jede se objížďkou přes Staré Město a tvoří se velké kolony. Co se týká počasí po ránu, velký rozptyl od 6 do 14 stupňů na mnoha místech České republiky nám prší, takže nezapomeňte si vzít něco na hlavu, tedy nemyslím nějaký prášek, ale třeba nějaký deštník nebo pláštěnku nebo igelitový pytlík, abyste nám nenamokli, zvláště pak ženy jdou-li třeba od kadeřníka. No, i když teďka po ránu chodit ke kadeřníkovi nevím, ale ať je to jak chce, tak teploty dnes mají být v rozmezí od 16 do 21 stupňů Celsia, no a zpočátku bude převážně zataženo, přes den se má obloha vyjasňovat. Bob Dylan nás čeká, Klepání na nebeskou bránu, to už je hudební téma pro tohle skvělého muzikanta. A propo, včera jsme ho měli v pořadu, nebo chcete-li v soutěži, uhádneš, kdo jsem, a i včera se nám to povedlo a byli jste naprosto skvělí. A jedna z těch nápověd nebo indicí byla právě tahle ta píseň, která se rozbíhá právě teď v našem vysílání. Tak ještě jednou krásné dobré ráno, no a po písnice Bob Dylana se podíváme do pořadu Pod lupou. Je zde velmi zajímavá osobnost, kterou určitě budete znát, ale my si tak trošku přiblížíme.

0: Pod lupou.
1: Pod lupou je dnes Carmen Mayerová. Ano, jedná se o česko-německou a španělsko-česko-německou herečku, manželku Petra Kostky a maminkou Terezy Kostkové a také Kateřiny Hornišové. No tak teď jsem to málem pomotal všechno, ale důležité je, že si řekneme, jak to s tou Carmen Mayerovou vlastně je. Po své matce Antonii Torel Mir je španělské národnosti. Úředním otcem Carmen Mayerové byl trutnovský architekt a akademický malíř německé národnosti Charles Mayer. Jedná se o výraznou muzikálovou herečku. Před příchodem do Prahy vystudovala v tehdejším divadle Vítězného února a v Hradci Králové tedy vystupovala. Poté se stala dlouholetou členkou hereckého souboru městských divadel pražských, kde působila v letech 1967 až 1991. Hostovala též mimo jiné i v hudebním divadle v Karlíně, a to v hlavní roli muzikálu Hello Dolly. Od roku 1991 je bez stálého divadelního angažmá a hostuje pravidelně v různých divadlech. No a pokud si nevybavujete, tak určitě si vzpomenete na film z roku 1968 Spalovač mrtvol, kde hrála roli uklízečky Liškové. No a Partie krásného dragona, to bylo o dva roky později, v roce 1970. Samozřejmě těch filmů bylo daleko víc. Tak tolik tedy Carmen Mayerová, která se narodila dnešního dne, tedy 11. září. Přejeme pochopitelně všechno nejlepší. Teď už muzika. Tonyoka, přátelé, Modré nebe. Tak to by také mohlo opanovat na dnešní obloze, i když má asi pršet.
2: Nad hlavou modré nebe mám, cigáro v ruce.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a aktuální dopravu začínáme v Praze, protože z důvodu opravy tramvajové trati dojde od zítřka, tedy od soboty 12. září, přibližně do 20. hodiny v neděli, tedy 13. k dočasnému přerušení provozu tramvají, a to v úseku Albertov Otakarova, tak s ním počítejte. Co se týká vlakových výluk, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou, anebo také Nová Role, Chodov, to jsou ty krátkodobější vlakové výluky. No a už jsme na silnicích, nehodu nám tady hlásíte zde jedničky na 25. kilometru ve směru na Prahu se havarovalo. Další problém, tedy nehoda, je v Liberci v ulici Studentské. V Liberci opět tedy další problém, po směru je to ulice Košická, no a ještě tu máme nehodu na D7, je to na 2. kilometru ve směru na Prahu. Ať se vám dobře poslouchá, řidičům samozřejmě přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a po zprávách popů se podíváme na dnešní oslavenkyně. Bude tu pořad Dnešek v kalendáři.
2: Country rádio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Hypotéky pokračují ve zdražování. Podzim sice podle analytiků může přinést slevy, plošný návrat sazeb pod 5%, ale neočekávají. Celkem 150 staveb z celé České republiky soutěží v celostátní přehlídce Stavba roku. Budějovicko vnímá hned 7 zástupců. Pozornost poutá hlavně rekonstrukce kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích. Praha vypíše výběrové řízení na provozovatele koupaliště Motol. Vítěz získá nájem na 12 let. Zároveň musí na vlastní náklady vybavit nově vybudované wellness centrum a bistro. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Je v skutku bohatý na události, ale nejenom na ně. Je tu samozřejmě také jméno a tím jménem je Denisa. Právě Denisa toho 11. září slaví svůj svátek. A jak to s tímto jménem je? Má stejný původ jako mužské jméno Denis. Obě pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvození na řeckého jména Dionysos, který byl bohem vína. No a překládá se tedy jako božské dítě, bůh vína, anebo zasvěcená bohu vína. Česká podoba jména Denisa byla zřejmě převzata z francouzštiny. No a toto jméno Denisa se ve staročeštině užívalo jako

se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. No a ve světě, v Etiopii, tak to je paradox, tam třeba slaví Nový rok, no a v Tunisku je večer osudu. Teď si dáme muziku. Modrý měsíc, to už je téma pro skupinu Rangers. Krásná písnička, krásně zaspívána, taková jako nostalgická vzpomínka na dobu dávno minulou. Tak, ať ten modrý měsíc na váš dům stále svítí, jak se zpívá právě v této písni. Krásné ráno přeje Vláďa Vlach.

Emilu Harris ve vysílání Country Rádia. Krásná písnička nám doznívá v 8 hodin a 44 minut. No a my se v tuto chvíli podíváme na silnice. Je tu aktualita z D1. Směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona už Mejkalky na 25. kilometru na začátku omezení. Tam stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu, že tam policie a tvoří tam takovou tu šipku, jo, abyste do toho náhodou nevlétli. Tolik doprava, co se týká počasí, 16 až 21, na severovýchodě 12 až 16 stupňů Celsia. To jsou teploty, které nás budou provázet tím dnešním 11. zářijovým dnem. No a počítejte s tím, že na mnoha místech určitě použijete nějaký deštník, pláštěnku nebo nějakou kapuci, protože nám poprchává nebo dokonce i prší. Falešná karta a dálky, tak to už je další písnička, která je připravena před druhou dnešní soutěží, která se jmenuje Dospíváš to. Tak pokud si troufáte, pokud jste s námi ještě nespívali, tak teď se můžete rozespívat a následně vytočit telefon 210 323 333. Držím palce.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš.

0: Dospíváš to?
1: A je to tady. Stejně jako včera, tak i dnes budeme dospívávat. A věřte, že včera jsme tu měli jednu naši posluchačku Kláru, která teda zpívala naprosto luxusně. Zpívala jako Spartesu, nejenom, že intonovala, ale chytila na první dobrou i text. Takže Klára nám nastavila opravdu velmi vysoko laťku. Tak uvidíme, já si myslím, že i dnes to dopadne dobře, protože tu máme telefonát. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana.
1: Já vás zdravím, Janičko. Tak vy jste se nám dovolala proto, že byste si chtěla dospívat tu následující píseň, je to tak?
2: Uh-huh.
1: Já vám držím palce. Máte trému?
2: Mám.
1: Neměte. To dáte, jo? Když tak já vám pomůžu, slibuju. Od toho jsem tady.
2: Dobře.
1: Tak jdeme na ukázku.
3: Měla vlasy samou lokvu. Ráno přistoupila k oknu.
2: Měla vlasy samou loknu, ráno přistoupila k oknu, je.
1: To je krásné, ale vy zpíváte to, co už bylo zaspíváno. Víte, jak to pokračuje dál? Tady se zpívá, měla
2: vlasy
1: a mou loknu, měla.
2: Loknu kroutí.
1: A ta se z toho nevykroutí. Jasně, dáte to. Vlasy samou loknu měla a na nic víc.
2: A na nic víc nemyslela.
1: Výborně, vy jste skvělá. Ano. S troškou pomoci, ale my jsme to společně dali. Já vím, že tréma samozřejmě hraje své, ale je to paráda. Teď byste si na to vzpomněla celý. Vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela. Bezvadný. Já vám gratuluju. Bylo to teda trošku jako řečeno s odřenýma ušima, jo? Ale jste skvělá, jste odvážná a zaspívala jste nám to moc hezky. Takže gratuluju vám. A teď si tuhletu píseň, která se jmenuje Marnivá sestřenice v podání Jiřího Suchého, dáme pěkně od začátku do konce. Jste pro?
2: Ježišmarja.
1: No, jdeme na to.

Kapela Alabama ve vysílání Country Rádia, Petr Spálený před celou, to jsem říkat asi neměla, toto je název písně, to víte sami, že jo, člověk kolikrát něco plácne a pak se škrábe na hlavě a říkám si, safr práce, co jsem to zase řekl, to jsou jako jo, ty rychlejší mluvidla než myšlenky, takže pojďme si vychutnat muziku.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě a severovýchodě to bude kolem 14 stupňů.

0: Lidovky rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme nákupy z Číny. Levných balíčků do Evropské unie z Číny ale po zavedení cla ubylo. U nás jejich počet klesl během jediného měsíce o více než 50%. Neznamená to úplný konec zboží z Temu a podobných e-shopů. Asijští obchodníci se totiž začali přesouvat do evropských skladů. Sucho a vysoké teploty zasáhly jak chmelnice, tak i vinice. Chmelaři očekávají o třetinu nižší sklizeň. Vinaři hlásí pokles sklizně hroznů až o 40%. Rozdíly jsou poměrně velké. Na jižní Moravě hrozny počasí poškodilo, na Karlštejně se ale čeká poměrně dobrá úroda. Vyrazíme na cesty. Silnice Střebíče se bude opravovat. Podrobněji Luděk Savana Urbánek.
2: Ředitelství silnic a dálnic chystá rozsáhlou modernizaci silnice první třídy Střebíče směrem na Červenou Hospodu. Jedná se o úsek začínající západně od železničního přejezdu u Krahulovského sila až do Třebíče. Nedaleko od sila totiž na současnou silnici Třebíč-Telč vyústí budoucí obchvat. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Místo chrtů atleti. Vysvětlení má Honza Navrátil.
3: Hlavní město už vybralo firmu, která se pustí do přestavby bývalého motolského chrtího závodiště, ze kterého vznikne atletický stadion. Vítěz tendru zpracuje projektovou dokumentaci a přestavbu provede za 85,12 milionu korun a přestavbu provede za více než 85 milionů korun. Práce potrvají 18 měsíců a nový stadion by se měl otevírat v roce 2028. Areál v Plzeňské ulici nabídne 400-metrový okruh s 8 drahami. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do světa fotbalu. Argentinský rekordman Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Tím se už 8krát stal. Další z legend, Portugalec Cristiano Ronaldo, naopak ve finálové 30 už po 4. za sebou schází. Ocenění budou také nejlepší trenéři mezi muži i ženami, nebo nejlepší fotbalistka. A ještě dodám, že slavnostní vyhlášení 70. ročníku se uskuteční 26. října v Londýně. Končí zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Kulkrotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Rostě Fischer v Rátě vyskočil, volací znak naděje. Ano, naděje, to může být téma nejenom pro tu předcházející písničku. Naděje je takové krásné slovo. Říká se, že naděje umírá poslední, a pak, když je to třeba i v mezilidských vztazích, tak věřte na naději, protože naděje nás neopouští. Neopouští vás ani vysílání Country Rádia. Čeká nás Vaby Daněk, Hana a Petr Ulrichovi. No a samozřejmě dnešní téma toho, co jsem si pro vás připravil. Dnes nebude ranní otazník, ten bývá čtyřikrát do týdne, ale máme tu připravenou takovou relaci, která se jmenuje Co se vám vybaví, když se řekne, a já použiji jedno slovo. No a než se k němu dostaneme, tak samozřejmě je tu spousta krásných hudebních nabídek. V těch nejbližších chvíli, jak už jsem říkal, Vaby Daněk v další písni. Krásné dopoledne vám, 9 hodin a 12 minut. Přeje Vláďa Vlach.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece, někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku,

jak se čady mění v ženu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často stáli spolu

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: partner? Ano, takové všeříkající slovo, bez kterého se každý z nás, ať chceme nebo ne, prostě neobejdeme. Někdo partnera má, jiný ho hledá, někdo partnera opouští, jiný touží po novém. No, zkrátka partnerské vztahy jsou opravdu takovou záludností, ale pozor, partner může být i obchodní v rámci pracovních činností. Takže těch partnerů kolem nás je opravdu mnoho. No a já se vás právě ptám zcela záměrně dnes na to slůvko partner, co se vám vybaví, a budu se moc těšit na vaše odpovědi a třeba budou mnohdy i v lecčems podnětné a podstatné. Takže co se vám vybaví, když se řekne partner? Téma dnešního dalšího ranního povídání. Teď už nás čeká muzika. Robert Křesťan a Druhá tráva, píseň Zůstaň. Vidíte, a i s tím partnerstvím název té písně tak trošku koresponduje. Mnohdy člověk prosí, žádá a tak dále. A necháme si o tom zaspívat Roberta Křesťana. Takže Zůstaň právě teď.
2: V materiu visí tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: S Country Rádiem na cestách.
1: Tak se na tu dopravu podíváme i toho dnešního pátečního dopoledne. Konkrétně v 9 hodin 27 minut vyrážíme nejprve na koleje. Jsou tu polodenní vlakové výluky. Ty jsou na trasách Nový Jičinců do nad Odrou, Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna nebo také Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou. Jak to vypadá na silnicích? Začínáme dopravní nehodou, která se stala ve Starém Městě, je to silnice 810 v okrese Svitavy. Havarovalo se také na Praze 4, konkrétně nehoda v ulici Michalské. Další dopravní nehoda je opět v Praze v ulici k Barandovu, je to Praha Slivenec. No a ještě tu máme další problém, který je z Dýliny 555 silnice v okrese České Budějovice, tedy pardon, obec Dynín, aby byl úplně přesný. Ať už jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem, za chviličku nás čeká další muzika, o tu už se postarají Bratři Nedvědi, píseň Igelit, nebo také rekonvalescence v písni A hlavu zvednem. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.
1: Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: partner? Ano, slyšíte dobře, partner, to je slovo obestřeno tajemstvím, slovo, které užíváme dnes a denně v mnoha souvislostech, skloňujeme je ve všech pádech. Někdy je to slovo pozitivně míněno, někdy negativně, zkrátka bez partnera bychom se v životě neobešli, ať už to může být soukromá osoba či pracovní záležitost, třeba v partnerských vztazích v rámci obchodu a podobně. No a přišlo nám opravdu nespočet příspěvků, jeden krásnější než druhý. Napsala nám třeba Ivana: partner po ránu je pro mě country rádio, při jehož písničkách každý den běhám na pásu a díky tomu za to, že mi ten běh zpříjemňujete. Ano, ale partnerem s velkým P je můj manžel Pavel, který mi stojí po boku už 50 let a věřte, že je to opravdu partnerství, jak se sluší a patří. Moc zdraví stála posluchačka Ivana, děkujeme. Další příspěvek od Zdenky: velký hravý kluk, co si už 9krát říká děda. Tak to nám napsala Zdenka. Milan napsal: mně se okamžitě vybaví všichni partneři většiny country folk festivalů, bez kterých by se jen těžko mohli konat. Velké díky všem sponzorům. Další příspěvek, ten se mi líbí hodně. Eva napsala: chlap, který mi dokáže zvednout tlak. Tak to je skvělé. A ještě příspěvek od Jany. Ta nám napsala: partner je pro mě chlap, který je sice bohužel ženatý, ale jsou s ním krásné chvíle a vím, že mým partnerem zůstane na pořád. Tak tohle by mohl být vítězný příspěvek. Já děkuju

za to, že jste nám napsali a věřím, že prožíváte krásné partnerské vztahy, ať už doma nebo na pracovišti. Nezmaři bodláky ve vlasech, to je další hudební téma v 9 hodin 44 minut. Tak, ať se vám dobře poslouchá. A ještě jednou děkuju za vaše krásné příspěvky.

Jsem šťastnej a čilej, objevilo se v písni kapely Pacific. Já věřím, že vy jste také šťastní, že jste čilí. Pokud ne, tak před námi je víkend a tu vaši čilost a to osvěžení a odpočnutí si určitě užijete. Tak já vám přeji nejenom hezký den, ale i hezký víkend a za chviličku kolega Milan Schmidt.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě a severovýchodě to bude kolem 14 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih,

0: Rychlý rádio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro cestovatele. Čím dál více využíváme podzimních dovolených. Oblíbené jsou hlavně kvůli ceně. Ta může být až o třetinu nižší než v létě. Nejoblíbenější jsou Řecko, Španělsko nebo Egypt. Stále častěji ale Češi vyrážejí i do exotických destinací, třeba do Dominikánské republiky nebo do Thajska. Teď jedna pro houbaře. Zatímco loni se o hřibu štíhlotřeném v našich lesích spekulovalo, během letošní sezóny to vypadá, že už je jasno. Zmíněný hřib s vysokou nohou a malým kloboučkem pochází až ze Severní Ameriky. Do Česka postupně dorazil z Pobaltí. Jde o jedlou, ale zároveň silně invazivní houbu. Experti se proto obávají, že bude vytlačovat původní oblíbené druhy. Do Boskovic se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: V Boskovicích je to opět o něco krásnější. První etapa revitalizace areálu základní školy na náměstí 9. května skončila na konci srpna. Upravené okolí školy má podle města sloužit především žákům a pedagogům. V odpoledních hodinách pak také veřejnosti. V areálu vznikla i nová venkovní učebna. Luděk Savana Urbánek, Boskovice.
1: Novinky z pražského letiště má Honza Navrátil.
3: Modernizaci a hlavně rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1 chystá pražské ruzyňské letiště. Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu. Ten kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental. V pozici lídra šampionátu do Španělska přijede Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů a to před týmovým kolegou Georgem Russellem. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

Krásné páteční dopoledne s datem 11. září vám už teď po 10. hodině přeje Milan Schmidt, Kamelot zachraňoval koně a Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo nám nabídli své uvědomění. I další muzika vás jistě bude zajímat, ale já mám vždycky velkou radost, když se objeví nějaký nový festival. A protože se takový objevil, tak v kukátku Country Rádia vás na něj pozveme. No z té muziky vybírám třeba Jeleny nebo Vojtu Kyďáka Tomáška a dáme si teď Alana Jacksona a Jimmy Buffetta. Tak hezký poslech.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, přátelé, které je pozvánku na partnerský festival Porty. Dobře už víte, co to znamená, a jestli ne, tak vám to krátce osvětlím. Jde o festivaly, na kterých vystupují třeba ti, kteří na Portě účinkovali. A jeden takový festival se zase blíží a pozve nás na něj Pavel Bednář. Pavle, ahoj.
2: Ahoj, Milane, zdravím i posluchače Country Rádia.
1: Prosím tě, o jaký festival jde a kdy bude a na co se tam můžeme těšit?
2: Jde o nový festival, který se jmenuje Zpívání na kutinách. Bude to takzvaný, říkáme tomu, nultý ročník, protože je zkušební a má doplnit naši hlavní letní akci, která se jmenuje Kutinská placka, která už kapacitně pro kapely nestačí, už ani dvoudenní akce nestačí, takže jsme se rozhodli tomu jít naproti a vyhlásili jsme další podzimní nebo babuletní akci, která bude 12.9. tuto sobotu.
1: No to moc rád slyším vlastně, že je tak plná kapacita a že se musí přidávat, protože většinou se ubírá jako, a teď se přidává u vás, tak to je dobrá zpráva. No prosím tě, na koho se teda můžeme těšit? V sobotu 12. No tak to už je za pár.
2: To už je za pár. Klubu U Trampu na Kutinách od 11 hodin zahrají Vášky, nebo hudební soubor Vášky, přesně řečeno, což je finalista Porty. Dál tam bude třeba Hinek Kočí, Šero, Řezbent, Hudlaři, Lenka Mandoli a tak dále. Máme celkem 9 účinkujících až do večera.
1: Prosím tě, ještě jenom přibliž jednou, kdy, v kolik hodin a kde, protože jak říkáš, je to nový festival, čili ještě to není úplně zavedené.
2: Kapely nám najedou, zkoušíme, jestli nám taky najedou diváci. je to v osadě Kutiny, která je na Tišnovsku, je to jihomoravská část Českomoravské Vysočiny. Naprosto zapadlý místo v údolí říčky Libochovky. Dostanete se tam buď z Říkonina od vlaku, anebo po silničce z Tišnova přes Dolní Loučky, případně z druhé strany od Velké Bíteše přes Níhov a Lubné. Žádný autobus tam nejezdí, je to opravdu zapadlej kout.
1: Takže pro trampy, fakt pro trampy.
2: Ano, je to opravdu pro trampy.
1: Dobře, no tak děkujeme za pozvánku. Já myslím, že nějaké informace určitě najdeme i na internetu, pokud si dáme Zpívání na Kutinách, anebo třeba Kutinskou placku, viď, asi jo.
2: Stránky jsou teďka momentálně v rekonstrukci, taky mimo jiné z důvodu, které jsem teďka uvedl, ale Facebook Kutinská placka funguje a tak se naleznete.
1: Dobře, Pavle, děkujeme moc za pozvánku, no a budeme se těšit, že na jaře se znovu uslyšíme a tam už budeme zvát tedy na tu tradičnější akci Kutinskou placku, tuším 17. ročník si říkal, že už bude, tak je se na co těšit. No. Tak jo, tak děkujeme a 12. na viděnou, ahoj.
2: Na viděnou, ahoj všem.

0: Tak přátelé, pojďme se podívat rychle na dopravní informace, jak to vypadá na silnicích, jak to vypadá na kolejích. Mám tady pro vás zprávu, že na kolejích, konkrétně na trati 271 v úseku Chalupky Bohumín, je nějaký problém. Je tam zpoždění vlaku 30 až 50 minut a to zpoždění může být pouze orientační a může se měnit, takže sledujte pokyny dopravce. Mám tu pro vás v tuto chvíli i zprávy z dálnic, a to na D1 na 10. kilometru ve směru na Prahu před jedna vozovce, leží tam nějaký pytel, projíždějte velmi opatrně. Na D48 na 64. kilometru ve směru na Český Těšín je také před jedna vozovce, tady je to zase nějaký kbelík, i tady buďte opatrní. No a pak pozor na D0 na 21. kilometru ve směru k D1, došlo tam k požáru vozidla, takže projíždějte opatrně, bude se to asi ještě dořešovat nějakým způsobem, může tam být i pohyb osob. Přejeme vám všem v tuto chvíli šťastnou cestu, s vámi je na cestách Country Radio a doražte do cíle bezpečně. Country
1: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o největším pražském mostu a vlastně o jedné z vůbec největších pražských staveb. Tento most překvapivě nepřekračuje Vltavu. Klene se ve výšce více než 40 metrů nad Muselským údolím a překonává daleko skromnější tok, totiž Botič. O mostě, který by překlenul hluboké Nuselské údolí, se mluvilo už od konce 19. století. První návrh vypracoval už v roce 1893 inženýr Jaroslav Marianko. Navrhl ocelový most. Projekt byl ale zamítnut jako příliš drahý a technicky nerealizovatelný. O 10 let později spolek architektů a inženýrů vyhlásil první neoficiální soutěž a vznikaly neuvěřitelné až fantastické návrhy, například most se secesním zdobením nebo most s kamennými oblouky, který připomínal monumentální římské akvadukty. Vše ale zůstalo jen na papíře. S rozvojem automobilismu se potřeba překlenutí Nuselského údolí ještě zvětšila. Během první republiky se odehrály hned 3 velké architektonické soutěže. Architekti koketovali s myšlenkou, že by masivní mostní pilíře nesloužily jen jako statická podpěra. Byly navrženy jako obytné domy. Představte si to tak, že by v Nuselském údolí stálo několik výškových budov, mezi kterými by vedl most. Už za první republiky vizionáři prosazovali, aby byl most dvoupatrový, tak jako je to dnes, kdy horní patro slouží autům a chodcům a spodní, uzavřené, bylo připravené pro podpovrchovou tramvaj. Skutečný zlom ale nastal až po válce na konci 50. let. Na Pankráci se začala plánovat masivní výstavba panelových sídlišť pro desítky tisíc lidí. Bez mostu by doprava z této oblasti skolabovala. Z architektonické soutěže vzešel vítězný současný koncept minimalistické konstrukce z přepjatého betonu s 5 poli. Samotná stavba byla zahájena v roce 1967. Během stavby se ale objevil zásadní technický zádrhel. Původní návrh počítal s provozem lehkých tramvají či podpovrchové rychlodráhy československé výroby. To ale změnilo rozhodnutí o nákupu sovětských souprav metra, které byly výrazně těžší, než na co byl most vyprojektován. Komplikaci vyřešilo dodatečné vložení masivního ocelového roznášecího roštu o váze 822 tun do tubusu, který zatížení těžkých vozů rozložil. Délka roštu, který se táhne po celé délce přemostění, je 485 metrů, což přineslo překvapivé komplikace. V době, kdy se most stavěl a testoval, byla nejvýznamnější československou rozhlasovou stanicí stanice Praha, která vysílala na středních vlnách s frekvencí 639 kHz, což odpovídá vlnové délce 469 metrů. Ve fyzice platí, že pokud má kovový vodič, v tomto případě ocelový rošt v mostě délku velmi blízkou vlnové délce vysílaného signálu, začne fungovat jako téměř dokonalá vysoce účinná anténa. Když inženýři v listopadu 1970 prováděli citlivá statická měření a zjišťovali, jak se most pod zátěží prohýbá a vibruje, jejich citlivé měřící přístroje napojené na ocelové části mostu totálně skolabovaly. Namísto jemných mechanických vibrací betonu totiž přístroje zaznamenávaly silný elektrický signál. Most doslova hrál. Kovový rož chytal vysílání stanice s takovou intenzitou, že rozhlasový signál zcela přehlušil a znehodnotil veškerá vědecká měření. Vypnutí rozhlasové stanice nepřipadalo v úvahu a tak se museli inženýři přizpůsobit. Měření a zátěžové zkoušky musely probíhat převážně v noci. Čekalo se na okamžik, kdy rozhlas po půlnoci ukončil své pravidelné denní vysílání a nastalo rádiové ticho. Teprve pak přestala konstrukce fungovat jako anténa a technici mohli v klidu a přesně změřit, co potřebovali. Když byl most v roce 1970 dokončen, bylo potřeba otestovat jeho statiku a odolnost. A šlo se na to opravdu velkolepě. Do Prahy přijelo 66 tanků T-54 z rakovnického pluku, které se seřadily na mostě těsně vedle sebe do 3 proudů. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Tak velký hit Slavíci z Madridu nás dovedli před 11. hodinu, tedy přesně do času, kdy nám Tereska řekne, jaké bude počasí a také kam můžeme vyrazit za kulturou. No a protože je pátek, myslím, že jsou to pro nás důležité informace.
1: Country počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě a severovýchodě to bude kolem 14 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Klub vojenské historie v Liněvez zve všechny příznivce na vzpomínkovou akci. Letos jako 54. výročí cvičení Štít 2026. V sobotu 12. září uvidíte vojenskou historickou techniku, závod tanků na 100 metrů a spanilou jízdu veteránů. Připravena bude i polní kuchyně, jízdy pro veřejnost, vyhlídkové lety vrtulníkem a večer taneční zábava. Tady můžete zavzpomínat s kamarády na svá léta na vojně. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Přehlídka trampských a country skupin Svojšický podzim se koná v kulturním areálu Svojšice 12. září od 12 hodin. Zahrají tam skupiny Hřích, Whisky Before Breakfast, Country Collapse, Satisfakce, Rychlý koně, Tabásek a Partia, T-Kvartet a skupina A je to.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Skvělá skladba, skvělý text, skvělá kapela. Lucy and Hangover, tahle ta kapela nás také výborně reprezentovala ve Spojených státech amerických, kde získala hlavní cenu a po celé Evropě nás výborně také propaguje. No a pochopitelně my moc rádi tedy zjišťujeme, že tahle ta kapela už je dávno hvězdou a na festivalech, kde tahle ta kapela hraje, jsou opravdovou ozdobou. Takže zase jednou bude lépe, písnička dozněla a já se jdu podívat na to, co nás čeká v téhleté hodině dalšího z muziky. Robert Křesťan a Poutníci, pojďme se napít, tak tam je to celkem jasné, tam asi nemusíme to nějak moc rozebírat, o koho vlastně že jde. Dáme si i Petra Spáleného, dáme si i kapelu Bílý tesák, Můj trak, tak to je Petr Priznic, asi si pamatujete taky tuhletu kapelu z talentu Country Rádia, dobře jim to hraje, skvěle jim to šlape. No a co se týče Kukátka Country Rádia, tak taková otázka, co Vánoce? Zní to divně, co? Vždyť teprve skončili prázdniny, no vidíte. A přesto už se jimi budeme malinko zabývat v Kukátku Country Rádia, ale opravdu jen velmi okrajově. Především tam přináším pozvánku na skvělou kapelu na skvělé místo. Takže poslouchejte a teď si dáme Kennyho Rogersa.

0: vlakem Country Rádia.
1: Čas letí, opravdu velmi rychle utíká, takže se nám blíží zase už další vystoupení skupiny Pacifik v Malostranské besedě a více nám o tom poví Martina. Ahoj Martino.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, kdy to je a o co půjde, kdo bude hostem a tak dále, však už to znáš.
2: No, prosím tě, je to 30. září, v Malostranské besedě samozřejmě, čas je pořád stejný, ve 20 hodin začínáme.
1: Ano.
2: A jako host tentokrát bude brněnský Sichravo, což je vlastně, zpívají, hrajou písničky Babiho Rivoli, takže by mohlo být hezký večer.
1: Mm-hmm.
2: No a moc se těšíme, protože sezóna festivalu u konce skoro a
1: jasně.
2: Tak se zase přesouváme pod střechu.
1: Pod střechu do sálu, ale v Malostranské besedě je to vždycky velká pohoda a jak říkáš si Sichravo, to bude paráda, protože Laďa Chromeček a ta parta hrajou opravdu skvěle, takže je se na co těšit. Jinak co nového v Pacifiku? Asi nic momentálně, díky bohu.
2: No, nová jsem stále já teda.
1: Jasně.
2: Takže stále něco nového. Ale jinak léto jsme si užili báječně a vlastně teď, když ještě můžu, tak jako už vlastně se prodávají lístky do Gongu na vánoční koncert, který máme 13. prosince. Už nějaký lístky jsou tam prodaný, ale ještě tam něco zbývá, takže kdo by chtěl přijít. No, je to teda, Vánoce se blíží
1: pomalu. No, to vypadá, že je to daleko, ale ono to zase tak daleko není. No, ale dobře, tak na vánoční koncert Pacifiku určitě ještě pozveme do Gongu. Teď je tedy jisté, že 30. září ve 20 hodin můžeme vidět Pacifik na pravidelném potlachu v Malostranské besedě, kde jako mostem budou...
2: Skupina Sichravo z Brna.
1: Jasně. Děkujeme za pozvánku, Marti, zdravíme kapelu, měj se hezky, ahoj.
2: Já taky moc děkuju a všechny zdravím. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 11 30 minut mám pro vás polodenní výluky, které se týkají dnešního dne. Nový Čín, Suhdol nad Odrou, Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou, Nová Role, Chodov. To jsou místa, kde budete přesedat dnes na autobusy, protože jsou tam polodenní výluky. Na dálnicích dávejte pozor na D0 na 11. kilometru ve směru, kde jedničce je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je tam hever v pravém jízdním pruhu, takže nenajíždějte na to, ať si nezničíte auto. Na D0 na 24. kilometru ve směru, kde jedničce jsou v sobě dvě osobní auta, tam se připravte na zdržení. A do třetice D0 81,5 kilometru ve směru, kde jedničce nákladák a osobák v sobě. Teď ještě D1, tady máme na 10. kilometru nějaký problém, který by měl být snad už ale odstraněn teď v těchto chvílích. Je to pytel na vozovce, pro jistotu zvolněte. 10. kilometr ve směru na Prahu na D1, bude se to buď to odklízet, nebo právě odklízí. Na D48 už to máme asi odstraněno, ano, tam je všechno v pořádku, no tak snad ještě D1, 173. kilometr ve směru na Brno, dva nákladňáky v sobě. Tak to jsou taková varování, ty jsou přímo přede mnou aktuálně. Pak když koukám na takovou tu grafickou formu, jak to vypadá třeba na D1, tak pozor, kolem exitu 196 ve směru na Ostravu zase už začíná být trošku hustější doprava a jiné to nebude asi v průběhu celého dne. Stejně tak dávejte pozor třeba na 63. kilometru ve směru na Prahu, jsou tam práce na silnici a uzavřený pravý jízdní pruh, takže i tady počítejte s hustější dopravou. To se týká i dalších dálnic, například dálnice D11 má tento problém, tedy zúženou vozovku a hustější dopravu hned na dvou místech, mezi 25. a 35. kilometrem obousměrně a potom ještě na 56. až 63. kilometru ve směru na Hradec a také na druhou stranu, to znamená také obousměrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Prosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jobílejte se, jak Petr Priznica, můj track, písnička, kterou máte rádi a kterou vám rádi posíláme. No a teď pro vás mám pozvánku na neděli, a sice na můj pořad, který

se jmenuje Album týdne, už ho dobře znáte, no tak je to vlastně pořad, ve kterém si pouštíme celé album, nebo většinou celé album, a to buď nové, nebo takové, ke kterému se rád vracím, no a dneska se, nebo tento týden se rád vracím k albu Všechno je teď od Žalmana jeho spolu. Už od jeho vydání uplynula nějaká doba, Žalman se ho tehdy nadělil k 75. nám. My z něj hrajeme dvě skladby, a sice Glenkou a Cesta vede tam, ale je tam spousta i jiných pěkných písniček a myslím si, že je fajn si je připomenout, takže poslouchejte v neděli od 23 hodin Žalmana. Tady máte malou ochutnávku a ukázku z toho, co třeba v neděli večer uslyšíte. No a já myslím, že větší doporučení než to, že je to Žalmanovo album, není potřeba, je prostě skvělé. Takže v neděli 13. ve 23 hodin Žalmana spol, Všechno je teď.

0: Country počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě a severovýchodě to bude kolem 14 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Tradiční populárně naučná mezinárodní noc pro netopíry se bude u Chýnovské jeskyně na Táborsku konat už dnes od 19 hodin. Život, vědecký výzkum i ochranu netopírů a vrápenců přiblíží účastníkům Vladimír Hamzal z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to společně s pracovníky Chýnovské jeskyně. Medvěd nebo medvědi se opravdu potulují Beskydami. Potvrdili to ochranáři. Informaci s varováním pro obyvatele v Moravskoslezském i Zlínském kraji už odeslali starostům v Beskydech. O návštěvnosti památek teď Luděk Savana Urbánek.
2: Správci moravskoslezských památek si letošní prázdninovou část sezony pochvalují. Turistický ruch se plně vrátil do předcovidových kolejí. Návštěvnost památek dosahuje nebo překonává rok 2019. Zámek Raduň přivítal přes léto o 700 lidí více než v loni a nárůst zaznamenal i důl Michal, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
1: Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Blíže ředitelský areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
3: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Slavia se výhry ve fotbalové lize mistrů nedočkala a byla i v oslabení velmi blízko. V prvním kole prestižní soutěže prohrála s francouzským Lancem 2-3. Dalším soupeřem červenobílých v elitní evropské soutěži bude azerbajdžánský Sabah. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší, kdy najmou čitá. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zkýší, kdy najmou čitá. Jo, ahoj!

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejnej, jen přibyly ti vrásky.

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

Přátelé, takže tady máme páteční polední menu. Míša Leicht nám doporučil nalejvat, tak nalejte si, jestli máte co, jestli máte chuť, ale každopádně zvyšte pozornost, protože před námi je soutěž a tak, jak to v poledním menu bývá, pustíme si tři písničky, bude je zpívat Eva Olmerová, Tučňáci a Texmeni a v těch třech písničkách hledejte nějaké společné tajemství. Komu se to podaří, i dnes bude odměněn drobnou, ale milou cenou a sice cedulkou na plot, že nemovitost hlídá country pes. Jinak vám všem přeji dobrou chuť a taky příjemný poslech. Tak pojďme na to, tady je soutěž. Eva Olmerová, Čekej tiše.

0: Tak tahle skvělá Dylanovka, kterou dobře známe i v podání dalších interpretů, jak zahraničních, tak našich, protože u nás ji naspíval ještě třeba Robert Křesťan s Pavlem Bobkem, a nebo třeba Honza Vyčítal, ale v tomto případě to byly Texmeni, dvě řádky stop, no a tahle ta dívka ze severu nám to malinko uzavřela, tedy ne vlastně malinko, ale úplně, protože před námi je teď rozuzlení soutěže v poledním menu. Já jsem odblokoval telefon s číslem 210 323 333, proto abych se vás zeptal, co jste slyšeli jako společné téma třech písní, které dozněly. Tak vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ahoj Milane, tady je Slávek ze Studené.
0: Ahoj Slávku, zdravím a ptám se, no.
1: Já mám takový dojem a nejsem si úplně jistý, mám takový dojem, že jsem něco zpíval o stopách.
0: Jo, jo, přesně tak. No, ten dojem je velmi správný, je to přesně tak, já ti tleskám. A stopy, to je to společné téma. Ono konec konců tučňáci povedou dál stopy mých kroků, tak se jmenovala ta písnička, no a dvě řádky stop, Texmeni, ta Dylanovka. A předtím o stopách zpívala i paní Eva Olmerová v písni Čekej tiše. Znamená to, Slávku, že získáváš tu cedulku na plot, nevím, jak moc ti udělá radost, jestli máš pejska.
1: Určitě. Jo? Přítelkyně má pejska, moc milý pejsek, ten jako já si myslím, že toho by spíš ukradli s barákem, ale...
0: No ale po téhle výstraze si to každý rozmyslí, to je jasný, až to uvidí.
1: Určitě.
0: Dobře, takže mi vydrž chviličku na telefonu, napíšeme si adresu a to bude celé, ano?
1: Dobře, děkuju moc.
0: Taky děkuju. No a pokračujeme dál, přátelé. Polední soutěž skončila, polední meny ne. Před námi je Ivan Mládek, Kateřina Marie Tichá, Petr Kocman s Luckou Vondráčkovou, anebo třeba Pacifik. No a i nějaké drobné informace, zkrátka normální páteční polední meny. Tak si nechte chutnat a příjemný poslech.
2: Polední meny na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

Posloucháte polední menu, dnes je pátek 11. září a právě dnes slaví svátek Denisa, mimochodem i naše Denisa, tedy Denisa Marková, takže jestli i vy znáte nějakou osobně, nezapomeňte na gratulaci, my zdravíme naší Denisku a taky všechny Denisy, které teď poslouchají Country Radio a pošleme jim jako dárek písničku od Věry Martinové. Všechno nejlepší, děvčata.

0: kmeny na Country Rádiu.
1: Kdybych uměl líbat jako námořníci v okno bílé hvězdy a smích krásných žen, nikdo nikdy drahá srdce milující neodtrhne už mne od těch čtyřech stěn, od těch míst, kde spolu radosti i žaly slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci v okno bílé dálky a smích cizích měst, nikdo nikdy země v tichu spící neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd, do tvých trav se noří.

0: všechno vodné z času, všechno vodné z času, to všechno vodné z času, všechno vodné z času, to všechno vodné z času, všechno vodné z času, to všechno vodné z času, to všechno vodné z času.
1: Před malou chvílí jsem popřál všem Denisám i Denise Markové, no a můžete jí dnes slyšet, protože dnešní páteční speciál v 19 hodin je pro všechny folkaře, to znamená, můžete se těšit na karavanu, no a tu moderuje právě Jirka Vondráček a Denisa Marková. Tak jestli patříte k příznivcům folku, nenechte si ujít v 19 hodin další karavanu, teď už Pavel Didovič a bláznová kolébavka.

0: Polední menu právě teď končí, před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, no a pak si dáme další hodinku plnou hezké muziky Brontosauri a Dlouhán Franky, tak to je jedna z těch cover verzí, kterou hrají Brontosauri, není to o nich úplně zvykem, ale Dlouhán Franky prostě je takový. No a pak nás čeká třeba Raduza a Robert Křesťan, dobrý lidi, parádní věc, ale bude tam toho mnohem, mnohem více. Budu pro vás mít i nějaké kukátko Country Rádia, ale to vám zase už prozradím po celé. Teď dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, příjemný poslech a poslechněte si, co nás čeká, jaké počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 18 až 23 stupňů.
3: Kde pospíte mý tělo?

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro cestovatele. Čím dál více využíváme podzimních dovolených. Oblíbené jsou hlavně kvůli ceně. Ta může být až o třetinu nižší než v létě. Nejoblíbenější jsou Řecko, Španělsko nebo Egypt. Stále častěji ale Češi vyrážejí i do exotických destinací, třeba do Dominikánské republiky nebo do Thajska. Teď jedna pro houbaře. Zatímco loni se o hřibu štíhlotřeném v našich lesích spekulovalo, během letošní sezóny to vypadá, že už je jasno. Zmíněný hřib s vysokou nohou a malým kloboučkem pochází až ze Severní Ameriky. Do Česka postupně dorazil z Pobaltí. Jde o jedlou, ale zároveň silně invazivní houbu. Experti se proto obávají, že bude vytlačovat původní oblíbené druhy. Do Boskovic se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: V Boskovicích je to opět o něco krásnější. První etapa revitalizace areálu základní školy na náměstí 9. května skončila na konci srpna. Upravené okolí školy má podle města sloužit především žákům a pedagogům. V odpoledních hodinách pak také veřejnosti. V areálu vznikla i nová venkovní učebna. Luděk Savana Urbánek, Boskovice.
1: Novinky z pražského letiště má Honza Navrátil.
3: Modernizaci a hlavně rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1 chystá pražské ruzyňské letiště. Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu. Ten kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental. V pozici lídra šampionátu do Španělska přijede Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů, a to před týmovým kolegou Georgem Russellem. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Tak jsme tady za 13. hodinou a tohle byla velká paráda. Raduza a Robert Křesťan, dobrý lidi, to se Raduze opravdu povedlo, tahle ta písnička plná naděje, moc rád jsem si ji poslechl. Těším se i na další písně, Petr Spálený, pěkná cover verze, cítím ten kouř, čeká nás taky Tony Joch a čeká nás třeba kapela Highwaymen, složená z velikých hvězd, ale také nějaké ty informace. V kukátku Country Rádia čekejte vodácké zpravodajství, určitě od Míly Pražáka pozvánka na vodu a snad i na nějakou akci, která kolem vody bude. Takže nechte se pozvat a teď už další muzika. Příjemný den.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady pravidelné páteční kukátko, to znamená vodácké zpravodajství, a to také znamená, že na telefonu je Míla Pražák. Mílo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak jak to vypadá o tomto víkendu? Tak pomalu se jako ochlazuje, ale to asi pro vodáky zatím ještě je pořád dobré počasí, nebo ne?
2: Já si myslím, že ta teplota kolem 20 stupňů pro ty, kteří jsou na tu podzimní vodu, kdy už chtějí vyzkoušet to vodáctví, kdy není tolik lidí na vodě a už se ty stromy začínají pomalu barvit, tak myslím si, že to je pro ně vhodný. Akorát, co si budeme povídat, vlastně té vody není zrovna moc, i když trošku napršelo, tak na těch řekách se to zase nějak extra zásadně neprojevuje. Takže myslím si, že taková klasika, třeba Berounka, Ohře, Vltava, to se dá plout celkem dobře. Co se týče Sázavy a Lužnice, tak tam je ten problém vždycky na tom spodním toku, takže tam je to stejný. Čekali jsme, že bude lepší počasí, co se týče vodáctví, že nám naprší, to se nestalo a bohužel i řada vodáckých akcí, která měla být, tak se ruší, jako byla třeba Úpa, tak ta nebyla. Určitě nebude Teplá a Střela, a o těch, které budou, které nám zůstaly, tak určitě budeme informovat do budoucna.
1: Jasně, jasně. Počasí nelze poručit. Na druhou stranu, já nejsem vodák a musím říct, ale že třeba procházka kolem vody právě v těchto dnech nebo v těchto týdnech, kdy, jak říkáš, se to všechno zbarví krásnými podzimními barvami a nad vodou je takový ten lehký opar, prostě tak to mě úplně fascinuje a myslím si, že z té vody ten pohled musí být ještě hezčí.
2: Určitě je to krásný, právě má to zase úplně jiný kouzlo. Ta řeka, pokud zrovna teda nejsou nějaký drsný peře, tak se stiší a je to zase úplně něco jiného než v tom parném létě. Nicméně, Milane, stejně asi máme jednu akci, která je na břehu řeky Sázavy.
1: Tam ticho nebude.
2: Tam bychom mohli na sobotu pozvat na Tremské pikovice, které jsem vlastně kdysi 7 let pořádal a předal jsem je Tomášovi Tichým, který dělá teďkon právě v sobotu. A myslím si, že tam bude hezký program. Já osobně letos tam dorazím a určitě tam budu na XTET a doufám, že také na Pacific. A my jsme k tomu i dělávali plavbu právě s tím se do Pikovic s babičkou Méry, což letos nejde, protože voda není. Nicméně mám slíbeno od skupiny XTET, že tam babička Méry opět zazní. A to se moc těším.
1: Jasně. No tak Pikovice, to je velká tradice už a myslím, nebo jsem si téměř říct, že náš kolega Miloš Keller je moderátorem téhleté akce, takže i jeho tam můžete vidět a slyšet a ta pozvánka je určitě na místě. Takže ještě jednou 12. zítra v kolik hodin?
2: 12. zítra, myslím, že to začíná od 11 hodin a XTET s babičkou Mary by tam měl být od 1 hodiny.
1: Tak Mílo, děkujeme za informace. Já myslím, že v odpoledním vysílání Miloš Keller ještě nějaké přinese informace třeba i na tohleto téma. No a těším se na slyšenou zase příští týden. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mezi 13. a 14. hodinou začněme na kolejích. Mám tady upozornění trati 062 Mladá Boleslav hlavní nádraží Nymburk hlavní nádraží. V úseku Veleliby Mladá Boleslav město se porouchalo vozidlo. Znamená to, že vlaky na této trati budou mít zpoždění. Odhaduje se na 15 až 35 minut. Počítejte s tím. Na dálnicích dávejte pozor, zejména na D1, teď na kilometru 9. ve směru na Prahu. Je tam nějaký kovový předmět na dálnici, tak objíždějte opatrně. Mám tady ale i zprávy třeba z D5, kde je hlášena dopravní nehoda, která by se v těchto chvílích měla dořešit, ale pro jistotu, pokud jedete po D5 ve směru na Prahu, tak na 21. kilometru by mohly být ještě pozůstatky dopravní nehody. O kousek dřív nebo dál, jak se to veme, na 30. kilometru ve směru na Plzeň na D5 stojí porouchané osobní auto, i to by se mělo odstraňovat právě v tuto chvíli. Co se asi neodstraní hned tak je zúžená vozovka, s tou se setkáte mezi 88. a půltým až 95. a půltým kilometrem ve směru na Rozvadov, jsou tam práce na silnici. Mezi Stým a 110. a půltým kilometrem ve směru na Rozvadov platí to samé. Ale platí to i v obráceném směru ve směru na Prahu. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Rádiu? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. budu těšit, Vláďa Vlach.

Přátelé, zvedáte někdy oči ke hvězdám, nemyslím k hudebním, ale k těm skutečným na obloze? Jestli ano, jestli patříte k těm, kteří se rádi koukají do dál a v vesmíru, tak pro vás mám dobrou zprávu. V sobotu a v neděli, tedy o tomto víkendu, si budeme povídat právě na téma vesmír. Ono konkrétně jde o to, že příští rok poletí astronaut Aleš Svoboda do vesmíru a na palubě bude mít sebou předmět, který by reprezentoval naši krásnou zemi. No a skauti navrhují vesměs ježka v kleci. Veřejnost může tenhle ten nápad podpořit anebo poslat svůj vlastní návrh. O tom se asi bude povídat, ale jisté je, že právě v sobotu 12. a v neděli 13. si budeme povídat tady v Country Rádiu, cože by vlastně tedy Češi měli poslat do vesmíru spolu se svým druhým kosmonautem. Tak jestli vás tohleto téma zajímá, tak buďte u toho. Jinak nebude chybět polední siesta, ta bude naprosto klasická a plná klasické muziky, budou nás čekat Hobousárny.

0: Tak Mirek Hofman se ptá, co se dál bude dít, tak já to vím naprosto přesně. Dál bude předpověď počasí a pak také pozvánky za kulturou. To nakonec víte asi i vy, pokud patříte k pravidelným posluchačům Country Rádia. To není žádné překvapení. No, písničky 17 dnů a cestou za tebou, to jsou písně, které zazní po 14. hodině. To už úplná samozřejmost není, to může být určitým překvapením a doufám, že pro vás příjemným. Takže si to nenechte ujít a zůstaňte s námi i po 14. hodině.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 18 až 23 stupňů.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
9: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
8: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Klub vojenské historie v Liněve zve všechny příznivce na vzpomínkovou akci. Letos jako 54. výročí cvičení Štít 2026. V sobotu 12. září uvidíte vojenskou historickou techniku, závod tanků na 100 metrů a spanilou jízdu veteránů. Připravena bude i polní kuchyně, jízdy pro veřejnost, vyhlídkové lety vrtulníkem a večer taneční zábava. Tady můžete zavzpomínat s kamarády na svá léta na vojně. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Přehlídka trampských a country skupin Svojšický podzim se koná v kulturním areálu Svojšice 12. září od 12 hodin. Zahrají tam skupiny Hřích, Whisky Before Breakfast, Country Collapse, Satisfakce, Rychlý koně, Tabásek a Partia, T-Kvartet a skupina A je to.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Cestou za tebou zpívali Marien, před námi jsou teď Animals, Nezmaři, Michal Tučný a nebo třeba Beatlesák Ringo Starr. Před námi je také tulácká stezka, která tak jako v pátek občas to bývá zvykem, bude patřit pražským procházkám. No a čeká nás i nějaká pozvánka v kukátku Country Rádia. S vámi je Milan Schmidt a přeji vám parádní páteční odpoledne. Doufám, že vám všechno vychází, že všechno stíháte a na víkend společně s Country Rádiem budete odjíždět úplně s čistou hlavou.

jsem. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, které pro vás může být částečně pozvánkou a částečně nějakou informací. Já mám totiž na telefonu paní Hančovou z Vraňanské farmy. Dobrý den, paní Hančová.
2: Krásný dobrý den.
1: Já vám musím říct, že snad jsou to nějaké geny, nebo já nevím, co to je. Já mám pocit, když přijde tohleto období, že bych měl začít schromažďovat zásoby na zimu a něco schovávat do spižírny. Takže co se teď sklízí momentálně a co se dá uskladnit a co se musí spotřebovat hned?
2: Tak září je na ty sklizně úplně nádherné, protože ještě pořád se sklízí čerstvé ovoce a zelenina. Takže v tuhle chvíli hlavně švestky, tím, že bylo krásné léto, tak ještě melouny se dají sklízet a samozřejmě rajčata, papriky. My ještě máme pořád stále i okurky nakladačky, červená řepa, dýně a vlastně ta řepa a dýně už navazují na ty komodity, které se dají uskladnit, abyste je měli po celou zimu, a to jsou samozřejmě brambory, cibule a česnek.
1: Kdybychom teď o víkendu k vám přijeli, tak co si odvezeme a co tam uvidíme?
2: Tak odvezete si určitě všechno, co jsem teď jmenovala, ale u nás, protože se věnujeme hlavně i jahodám, tak u nás není nemožné odvést si i v září čerstvé jahody, protože právě nyní sklízíme druhou sklizeň z našich foliovníků, ale samozřejmě všechny ty komodity, tu zeleninu, kterou jsem jmenovala, tak u nás seženete jak v čerstvém stavu, tak i v tom zpracovaném. Takže pokud jste si nestihli zavařit okurky na zimu, tak i ty u nás seženete. Všechno to, co sklízíme, tak tady i zpracováváme, takže nějaká dobrota z vraňanských melounů se jistě hodí.
1: Ano.
2: Má být hezky, takže nějaké příjemné osvěžení, jahodová zmrzlina, melounová zmrzlina, limonády a další dobroty. No a pro milovníky masa se najde určitě i nějaká skvělá farmářská klobása na grilu nebo nějaký pořádný kus masa.
1: Jasně, takže jestli někdo dělá program na nadcházející víkend a má třeba k vám blízko do Vraňan, tak si určitě může zajet na nějakou dobrotu, případně udělat zásobu, jak už jsme naznačili. Já vám děkuji za pozvánku, ať se vám daří, a já k vám musím vyrazit na to kafe taky, protože pořád o tom mluvíme a ještě jsem se k tomu nedostal, ale brzo se objevím. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Vy taky, děkujeme, naslyšenou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme 14 hodin 34 minuty, připomínám dnešní polodenní výluky Novíčín, Suchdol nad Odrou, Náměš nad Oslavou, zastávka u Brna, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To se tedy týká polodenních výluk na vlakových tratích. Teď koukám pro vás na aktuální zprávy z dálnice. D5 na 60. kilometru ve směru na Prahu hlásí předmět na vozovce v pravém jízdním pruhu, pravděpodobně upínací pás. Máme tady i problém nějaký na D5 na 64. kilometru. I tady je zase kus toho upínacího pásu, takže je to asi rozházené po vozovce na několika kilometrech. Dávejte prosím pozor. Jinak je tu zpráva také z jižní spojky. Tam by měla být dopravní nehoda, a sice někde v nějakých místech na křížení s Rabakovskou, a to je 3x osobní auto v sobě. No, tak to je docela velká dopravní nehoda, tam se tedy připravte na zdržení. Ovšem nevidím tady úplně přesně, v jakém směru je to, ale zdá se, že je to směrem na Štěrboholi, je to možné? Ano, asi ano. Takže počítejte v těchto místech, že to bude asi za Lanovým mostem trošku složitější s průjezdem. Tak tolik tedy informace z dopravy pro tuto chvíli. Přejeme vám všem šťastnou cestu a hezké páteční odpoledne se šťastným návratem.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o největším pražském mostu a vlastně o jedné z vůbec největších pražských staveb. Tento most překvapivě nepřekračuje Vltavu. Klene se ve výšce více než 40 metrů nad Nuselským údolím a překonává daleko skromnější tok, totiž Botič. O mostě, který by překlenul hluboké Nuselské údolí, se mluvilo už od konce 19. století. První návrh vypracoval už v roce 1893 inženýr Jaroslav Marianko. Navrhl ocelový most. Projekt byl ale zamítnut jako příliš drahý a technicky nerealizovatelný. O 10 let později spolek architektů a inženýrů vyhlásil první neoficiální soutěž a vznikaly neuvěřitelné až fantastické návrhy, například most se secesním zdobením nebo most s kamennými oblouky, který připomínal monumentální římské akvadukty. Vše ale zůstalo jen na papíře. S rozvojem automobilismu se potřeba překlenutí Nuselského údolí ještě zvětšila. Během první republiky se odehrály hned 3 velké architektonické soutěže. Architekti koketovali s myšlenkou, že by masivní mostní pilíře nesloužily jen jako statická podpěra. Byly navrženy jako obytné domy. Představte si to tak, že by v Nuselském údolí stálo několik výškových budov, mezi kterými by vedl most. Už za první republiky vizionáři prosazovali, aby byl most dvoupatrový, tak jako je to dnes, kdy horní patro slouží autům a chodcům a spodní, uzavřené, bylo připravené pro podpovrchovou tramvaj. Skutečný zlom ale nastal až po válce na konci 50. let. Na Pankráci se začala plánovat

představovat masivní výstavba panelových sídlišť pro desítky tisíc lidí. Bez mostu by doprava z této oblasti skolabovala. Z architektonické soutěže vzešel vítězný současný koncept minimalistické konstrukce z přepjatého betonu s pěti poli. Samotná stavba byla zahájena v roce 1967. Během stavby se ale objevil zásadní technický zádrhel. Původní návrh počítal s provozem lehkých tramvají či podpovrchové rychlodráhy československé výroby. To ale změnilo rozhodnutí o nákupu sovětských souprav metra, které byly výrazně těžší, než na co byl most vyprojektován. Komplikaci vyřešilo dodatečné vložení masivního ocelového roznášecího roštu o váze 822 tun do tubusu, který zatížení těžkých vozů rozložil. Délka roštu, který se táhne po celé délce přemostění, je 485 metrů, což přineslo překvapivé komplikace. V době, kdy se most stavěl a testoval, byla nejvýznamnější československou rozhlasovou stanicí stanice Praha, která vysílala na středních vlnách s frekvencí 639 kHz, což odpovídá vlnové délce 469 metrů. Ve fyzice platí, že pokud má kovový vodič, v tomto případě ocelový rošt v mostě délku velmi blízkou vlnové délce vysílaného signálu, začne fungovat jako téměř dokonalá vysoce účinná anténa. Když inženýři v listopadu 1970 prováděli citlivá statická měření a zjišťovali, jak se most pod zátěží prohýbá a vibruje, jejich citlivé měřící přístroje napojené na ocelové části mostu totálně skolabovaly. Namísto jemných mechanických vibrací betonu totiž přístroje zaznamenávaly silný elektrický signál. Most doslova hrál. Kovový rož chytal vysílání stanice s takovou intenzitou, že rozhlasový signál zcela přehlušil a znehodnotil veškerá vědecká měření. Vypnutí rozhlasové stanice nepřipadalo v úvahu, a tak se museli inženýři přizpůsobit. Měření a zátěžové zkoušky musely probíhat převážně v noci. Čekalo se na okamžik, kdy rozhlas po půlnoci ukončil své pravidelné denní vysílání a nastalo rádiové ticho. Teprve pak přestala konstrukce fungovat jako anténa a technici mohli v klidu a přesně změřit, co potřebovali. Když byl most v roce 1970 dokončen, bylo potřeba otestovat jeho statiku a odolnost. A šlo se na to opravdu velkolepě. Do Prahy přijelo 66 tanků T-54 z rakovnického pluku, které se seřadily na mostě těsně vedle sebe do tří proudů. Pro Kantirádio David Černý, miluju Prahu.

0: Tak to zase uteklo, tak jako obvykle máme tady 15. hodinu, za chviličku už Miloš Keller, já vám popřeji hezké odpoledne s ním i hezký celý večer ve vysílání Country Rádia. Já odcházím na víkend, pokud byste se chtěli vidět, tak možnost tady je, se skupinou St. Johnny hrajeme zítra v Bubovicích na Bubofestičku Bubovice nedaleko Karlštejna, ale je to takový spíš rockový festival, takže je to pro ty, kteří snesou trošku rockovější muziky. Jinak se můžeme slyšet pochopitelně v neděli večer ve 23 hodin, kdy vám nabídnu album týdne. Bude to už zmiňovaný a slibovaný Pavel Žalman Lohonka a jeho skvělé album. No a pak se budu těšit v pondělí v 10 hodin dopoledne. Prostě úplně klasicky odstartujeme další týden z Country Rádia. Mějte se hezky, ať vám všechno vychází tak, jak si představujete.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme nákupy z Číny. Levných balíčků do Evropské unie z Číny ale po zavedení cla ubylo. U nás jejich počet klesl během jediného měsíce o více než 50%. Neznamená to úplný konec zboží z Temu a podobných e-shopů. Asijští obchodníci se totiž začali přesouvat do evropských skladů. Sucho a vysoké teploty zasáhly jak chmelnice, tak i vinice. Chmelaři očekávají o třetinu nižší sklizeň. Vinaři hlásí pokles sklizně hroznů až o 40%. Rozdíly jsou poměrně velké. Na jižní Moravě hrozny počasí poškodilo, na Karlštejně se ale čeká poměrně dobrá úroda. Vyrazíme na cesty. Silnice Střebíče se bude opravovat. Podrobněji Luděk Savana Urbánek.
2: Ředitelství silnic a dálnic chystá rozsáhlou modernizaci silnice první třídy Střebíče směrem na Červenou Hospodu. Jedná se o úsek začínající západně od železničního přijezdu u Krahulovského sila až do Třebíče. Nedaleko od sila totiž na současnou silnici Třebíč-Telč vyústí budoucí obchvat. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Místo chrtů atleti. Vysvětlení má Honza Navrátil.
3: Hlavní město už vybralo firmu, která se pustí do přestavby bývalého motolského chrtího závodiště, ze kterého vznikne atletický stadion. Vítěz tendru zpracuje projektovou dokumentaci a přestavbu provede za 85,12 milionů korun a přestavbu provede za více než 85 milionů korun. Práce potrvají 18 měsíců a nový stadion by se měl otevírat v roce 2028. Areál v Plzeňské ulici nabídne 400-metrový okruh s 8 drahami. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec práv ještě do světa fotbalu. Argentinský rekordman Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Tím se už 8krát stal. Další z legend, Portugalec Cristiano Ronaldo, naopak ve finálové 30 už po 4. za sebou schází. Ocenění budou také nejlepší trenéři mezi muži i ženami, nebo nejlepší fotbalistka. A ještě dodám, že slavnostní vyhlášení 70. ročníku se uskuteční 26. října v Londýně. Končí zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Páteční odpolední a skoro tedy i víkendové vysílání Country Rádia se dostalo do druhé poloviny. Tou druhou polovinou vás provede Miloš Keller. Tuhle hodinku zahájili Rangers a Malina Brothers a pokračovat v ní budou Karel Černov, také Traveling Wilburys, Věra Martinová, Alabama, Brontosauri nebo Žalmana Spol. V kukátku se podíváme do Bohumína a dopravní informace budou v půl. Hezký poslech, dobrou pohodu a úspěšný vstup do dalšího zářijového víkendu.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Obvykle v kukátkách nabízíme informaci o tom, kam zajít za něčím zajímavým. Tentokrát ale nabídneme informaci naopak o tom, kam alespoň po několik zářijových týdnů nechodit. Protože letošní odstávka Bohumínského akvacentra už začala a potrvá až do 20. září. Co všechno se bude v akvacentru dělat, to nám prozradí tisková mluvčí města Bohumín, paní magistra Jana Končítková.
2: Naše akvacentrum je v provozu přes 20 let a každý rok v září jej postupně modernizujeme. Letos využijeme zářijovou odstávku k přestavbě dámských sprch, kde se počítá s novými rozvody, dlažbou, obklady a vybavením. Údržba se přesune také do technického zázemí, kde je v plánu obnova systému čištění bazénové vody. U 4 velkých filtrů musí technici odstranit stávající pískovou náplň a nahradit ji novou.
1: A já ještě doplním zajímavou informaci, že v těch filtrech pískových na vodu je celkem 18,5 tuny písku.

0: s Country rádiem Na cestách.
1: Tak to byl Žalmano Spol a Tři země a předtím skupina Alabama Jukebox In My Mind. A tohle jsou dopravní informace. Kde máme kolony na D1? Na výjezdu z Prahy začíná kolona už u Čestlic a táhne se až k opravovanému mostu Šmejkalka. Na dojezd do Brna počítejte s kolonou od Tasova, osobní auta potom od Rosic. V opačném směru D1 z Brna do Prahy jsou kolony od 66. kilometru na 64. kvůli opravám vozovky. D10 na 38. kilometru ve směru na Mladou Boleslav začíná kolona a táhne se až k Bezděčínu, kde je omezení. A v Praze jižní spojka má kolony od Vídeňské Šklanovému mostu, tam je dopravní nehoda. A další dopravní nehoda je na 4. Kolona je od nájezdu od Vaní. Počítejte s tím, že se začnete zastavovat už na úrovni z Braslavy. A ještě jednou Brno, tradiční kolony na 43. Česká, Kuřim a Lipůvka. Počítejte také se zdržením. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Rádiu? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se významné na Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. budu těšit, Vláďa Vlach.

Johnny Cash na vlnách Country Rádia, nahrávka s názvem Beans for Breakfast. Předtím Jaroslav Samson, Lenka Vášky. Za chviličku Vaby Daněk, Mávej anebo Vojta Nedvěd, Miluju. No a také připomenutí, že zítra na nás čekají dva velké a zajímavé festivaly. Jednak oslava 50 let Asonance, kde kromě Asonance zahraje a zpívá také Marien a Isara, to bude na Konopišti. A na tradičním místě v Pikovicích bude už 33. Pikovický festival, tedy Tramské Pikovice. V Tramských Pikovicích vystoupí zítra od 11 hodin Heureka, Tabásek a Partia, XT Cichravo, Nová sekce, Hobos Revival, Alva, Pacific, v 18.15 Honza Nedvěd a Příbuzní a závěr budou tvořit Schovanky a Texmeni. Tak to je současně pozvánka ke dvou festivalům na zítřek a teď už je tady Vaby Daněk a jdeme mávat.

0: Kamilu ti nás zavedli na Island, kam nás zavede Tomáš Adamec se zpravodajstvím po 16. hodině. Uslyšíme teď ještě informace o počasí. No a po 16. hodině, co se týče muziky, nastoupí Josef Šimek a Greenhorni nebo Míša Leicht a Forehand.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Lanovka na Pražský Petřín začne po rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 a poté budou jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude stát 100 korun. Nejstarší univerzita třetího věku slaví 40 let. Aktuálně ji navštěvují 2000 posluchačů. Zajímá je umění, věda a zkouší třeba i sportovní lukostřelbu nebo cvičí jogu. Kdy se bude opravovat dráha letiště v Ostravě, to ví kolega Savana.
2: Příprava téměř 4miliardové rekonstrukce z letové a přistávací dráhy ostravského letiště v Mošnově se protahuje. Moravskoslezský kraj původně očekával nabídky stavebních firm už 20. července. Nyní je termín posunut na 7. října. Firmy řeší především technické podrobnosti celé rekonstrukce. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Do Jizerských hor nás pozve Luboš Dvořák.
3: Tradice Mezinárodního závodu horských služeb v Jizerských horách sahá do roku 1975. Mezi účastníky patří záchranáři z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a dalších evropských zemí. Závody se konají tuto sobotu. Centre dění je v Hejnicích. Účastníky závodu mohou diváci sledovat i v terénu. Luboš Dvořák, Jizerské hory.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě ke včerejšímu hokeji, protože hokejisté Pardubic v novém ročníku Ligy mistrů poprvé prohráli. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Předchozí dva duely Pardubice vyhráli a ani jednou neinkasovali. Ve Finsku už ale narazili. Na ledě Saipy Lapenaranty prohráli 2-3. Vítězství Kolína nad Rýnem 5-2 nad Frlundou pak sledovalo 18 104 fanoušků, což je nový rekord soutěže. Hrály se také dva přípravné zápasy extraligových celků. Mladá Boleslav padla doma 1-2 s Kladnem a Karlovy Vary porazili Spartu 3-2.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera a z Country Rádia. Tohle byl Míša Leicht a Forehand a nahrávka s názvem Flám, písnička, kterou natočil Míša Leicht a Forehand na CDčko Spáchej hřích. Dál tu budou Valdemar Matuška, Eagles, Michal Tučný, Eliška Kotlínová, Vítek Tučný nebo Bobby Bear, to všechno v první polovině hodiny. V Kukátku se podíváme na jednu zajímavou železniční akci, která bude u víkendu, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny hned dvojice pozvánek k vysílání Country Rádia, k tomu podvečernímu a večernímu a také k tomu víkendovému. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: tímhle světem. Kukátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je pan Tomáš Čech. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den do Country Rádia.
1: A vy máte pro naše posluchače informaci o tom, jak bude Železniční muzeum z Lonice slavit 29 let existence. Pozvěte naše posluchače na to.
2: Tuto sobotu 12. září od 10 do 15 hodin budeme slavit opravdu naše narozeniny 29. Bude u toho jezdit podříbská střela, což je modrý motoráček, který jezdí občasně při kulturních akcích mezi Louny, Zlonicemi a Straškovem.
1: Bude tam také třeba nějaká doprovodná akce, kromě téhleté trasy?
2: Návštěvníci mají několik možností. Jedna, která samozřejmě u nás budou drobné výstavy, máme i depozitář hasičských stříkaček a nemáme stánek, ale máme u nás obvykle to, že pořádáme táborák a každý si buď přinese bušta, nebo si u nás koupí a může se ho sám opéct. Kdo zůstane ve Zlonicích až do 15. hodiny, tak se může zúčastnit slavnostního představení nové hasičské stříkačky na požární zbrojnici Zlonické. Kdo by ale chtěl se svíst spíš vláčkem, tak může buď do Stíněvsi, což je zastávka těsně pod Řípem, tam jede vláček, ten podříbská střela v 9 hodin ráno z Loun a odpoledne se zase z nich vrací. A také je možnost navštívit perutské dužinky, které jsou vlastně dužinkami celého Ústeckého kraje.
1: Takže koukám, že těch akcí bude tuto sobotu 12. září docela dost. Máte to někde na webových stránkách?
2: Máme to samozřejmě na webových stránkách, ale protože jde o součinnost hodně organizací, tak je to i na webových stránkách města Louny, městy Seperuc a Zlonic.
1: Tak já popřeji hezké počasí, hodně návštěvníků, aby to jezdilo tak, jak má. Děkuji za tyhle informaci panu Tomáši Čechovi. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Já také děkuju a vy se také mějte hezky, nashledanou.

0: Country rádiem Na cestách.
1: Tohle byl Bobby Bear a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Na výjezdu z Prahy máme problémy na čtyřce. Za Zbraslaví došlo k dopravní nehodě. Kolona začíná od Velké Chuchle, ale už se rozjíždí. Také jsou problémy na výjezdu z Prahy na D1. Kolona je už od Průhonic a rozjíždí se to až za opravovaným mostem Šmejkalka. V Praze se regulují vjezdy do tunelů, počítejte s kolonami na přístupových komunikacích i na objízdných komunikacích. Na jižní spojce je kolona ve směru na Lanový most, velmi pomalu jedoucí, zdržíte se asi 15 minut. A ještě jednou 43, tentokrát úsek Svitavy Lanškroun. U Hvězdy je dopravní nehoda, jezdí se Kyvadlově a jsou kolony z obou stran. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Kouti vesměs navrhují Ježka v kleci, i o tom jsme si v Kukátkách povídali. Budete moci navrhovat i vy v sobotu a v neděli mezi 8 a 17. Mimo polední siestu, mezi 12 a 13 hodinou v sobotu a v neděli si užijete Hobousárny, tedy písničky Vabyho a Mikyho Rivolových. A o víkendu vás budou provázet Tonda Bezrouk, Jitka Koutná a také dvojice Vítek Pěkný a Denisa Marková.

0: Jitka Hrubová zpívala, co řeka ví, já zase vím, co budeme vysílat dál. Po 17. hodině po zpravodajství Tomáše Adamce písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v druhé polovině hodiny Rostě Čapek se svým bluegrassem, také country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na country rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. V 19 hodin karavana pořad Jirky Vondráčka a Denisy Markové z karavany určitě zase vyberou jednu písničku na příští týden. Ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým pátečním večerním vysíláním plným countryové muziky. Uslyšíte třeba tyto interprety Big and Rich, Blanka Šurková, Mel Haggard a Willie Nelson a další. A po 23. hodině reprízujeme Čapek Show, tedy pořad, který si manželé Čapkovi chystají zejména o americkém bluegrassu. Tak to je podvečerní a večerní vysílání Country Rádia, teď už Tomáš Adamec s počasím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 18 až 23 stupňů.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logu.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. V hostinských vrších na Kroměřížsku se objevili vlci a setkání s lidmi přibývá. Pozor by si měli dávat hlavně pejskaři. Lidem ale výraznější nebezpečí nehrozí. Podle odborníků je totiž vlk obvykle plaché zvíře a člověku se raději vyhne. Pokud se s ním přesto náhodou potkáte, doporučuje se zachovat klid a udržovat si odstup. Stíhací pilot Aleš Svoboda zahajuje výcvik na první českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. A to včetně přípravy na pilotování kosmické lodi. Svobodu v následujících měsících čeká série výcvikových bloků v Evropě i Spojených státech. Zámek Kačina u Kutné Hory v sobotu ožije dožínkami a vinobraním. Pozvánku má Honza Navrátil.
2: Hezký den, slavnost dožínek a vinobraní obsadí tuto sobotu zámek i zámecký park na Kačině už po 15. Mimochodem, letošní vinobraní se nese také ve znamení 200. výročí založení vinice na zámku Kačina. A právě burčák z této vinice bude v sobotu určitě k ochutnání. A jak dodává kutnohorský vinař Lukáš Rudolský, tak nejenom on.
3: Z kutnohorské prominencie především vína z vinice spod zámku Kačina. Ty vína opravdu jako vynikají svou jemností, elegancí a nižším alkoholem, což je dnes velmi trendy.
2: Nebudou se pít ale jen vína z Kutné Hory. Dorazí i vinaři z celých Čech, Moravy a také ze zahraničí. I ten letošní ročník bude doplněný i kulturním programem. Hrát budou skupiny pro děti, jako je třeba Kůzle. Pro dospělejší publikum pak zahraje například kolínský Big Band, který si pozval hosta, zpěvačku Hanu Holišovou. A jak dodává Lukáš Rudolský, tak to není všechno.
3: Největší klasikou bude banjo band Ivana Mládka. Nesmrtelné hity, neuvěřitelné texty.
2: Letošní ročník byl z pohledu vinařů prý povedený, tak se o tom v sobotu můžete na Kačině přesvědčit. Dobrou chuť a hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Týden byl plný zápasů fotbalové ligy mistrů. O víkendu už přijde na řadu nejvyšší domácí soutěž. Na Šance ligu přichází s pozvánkou náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Program 8. kola fotbalové ligy odstartuje v sobotu v 15 hodin třemi zápasy. Hrát se bude třeba brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Dále Liberec přivítá Mladou Boleslav a Bohemians Slovácko. V sobotu v 18 hodin se ještě rozehraje utkání na pražské Letné mezi domácí Spartou a Jabloncem. Nedělní program začne už ve 13 hodin duelem Baníku Ostrava s Pardubicemi. Od 15 hodin se představí Viktoria Plzeň proti Olomouci a Zlín hostí Hradec Králové. Zapomenout na nezdar z Ligy mistrů bude chtít Slavia, která od 18 hodin poměří síly na teplických Stínadlech.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
5: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám. Až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky Anděl strážnej pro našeho syna Jiřího, který by dnes oslavil 54. narozeniny, ale už 28 let není mezi námi, moc se nám stýská, vzpomínáme denně a posíláme pozdrav tam nahoru jeho bratrovi Michailovi, zarmoucená rodina Fejfarova.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím. Tak jaká to bude písnička a pro koho?
1: Tak bude to písnička Táhnu se jak těsto štrůdlu od Honzy Vyčítala. A bude to pro všechny, kteří se chystají někam na pivo nebo si dá pivo doma v garáži a tím pivo chutná.
0: Tak jo, tak to bude za chviličku, mějte se hezky, naschranou.
1: Děkuji, naschranou.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Teď tu máme jeden klasický dopis, prosím o zahrání písničky Skála od folk týmu pro mou Evičku k narozinám. Evičko, sluníčko, vše nej, hlavně zdravíčko, vše ostatní je už maličkost. Moc mě mrzí, že s tebou nejsem, ale už brzy tomu bude jinak. PS, nechci nic dohánět, chci prostě už být s vámi a jít dál. Jsem moc rád za den, kdy jsem tě potkal. Kopítko a pusu na to, tvůj kauboj Vašek.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Chtěl bych poslat písničku od Petra Spáleného Cítím ten kouř pro svoji přítelkyni Evu Hájkovou z Litomyšle, která 8. září oslavila 70. narozeniny. Vše nejlepší přeje přítel z Hlinska.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku stihneme do dopravy. Dobrý den, milé Country Rádio, k mým dnešním kulatým narozeninám bych si přála zahrát písničku Přátelství od Petra Reska. Přátelství je dar a někdy víc než láska. Děkuji za to, že tyhle dary v životě dostávám, píše naše posluchačka Eva.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravní informace, pokud jedete po D1 z Prahy do Brna, tak první kolona začíná už u Čestlic, rozjíždí se to až za mostem Šmejkalka. Na dojezdu do Brna kolony začínají v podstatě od 9 křížů, osobní auta jedou o něco rychleji. V Plzni je dopravní nehoda u Globusu, je to na vyústění silnice číslo 20 od Karlových Varů. Počítejte s tím, že je to tam v podstatě neprůjezdné. V Praze D5 kolony od Rudné až k Pražskému okruhu, rozjíždí se to až za Ořechem. A 35 kolony u Litomyšle z obou stran, tam je to dané silným provozem. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Rádiu? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. budu těšit, Vláďa Vlach.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé části dnešního vydání Písniček na přání a dáme si hned dvě. Zahraj prosím mé ženě Haničce k dnešním narozeninám písničku Pavla Bobka Nedělní ráno. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let. To ti přeje manžel Vladimír. A ta druhá, prosím o píseň Pane můj od Denisy Markové a posílám ji paní Denise k jejímu dnešnímu svátku. Přeji hlavně dobré zdraví, píše Věra z Litomyšle. Já doplním, že Denisa Marková bude společně s Vítkem Pěkným uvádět Nedělní ráno ve vysílání Country Rádia tento týden.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď to budeme mít takové hádanky, tak snad potěší. Edovi ze Slavkova k zítřejším narozeninám písničko od Honzy vyčítala Berounka. Takovou všem repertoáru nemá, nejvíc o Berounce zpívá v Neklaunově zpovědi. A pak druhá, moc prosím o zahrání písničky pro naši kamarádku Marušku, a sice Skály. Přejí pošťáci, školníci, Čuňka a kamarádi klobuckých osad. Píší, Skály máme prachovské.

0: vidíš a je po mně.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: A pojďme k další dvojici. Zahrajte prosím paní Marii Amunce Navrátilové, neúnavné a báječné organizátorce Pražské porty, skladbu od Roberta Křesťana Sáro k jejímu zítřejšímu svátku píše a připomíná nám to kytarista Fejkl. K tomuhle přání se pochopitelně připojuje celé Country Radio a já Marušce doufám, že zítra v Pikovicích osobně potřesu rukou.
3: Odpočiň si,

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak tohle byla písnička od Martyho Johnsona, ještě je čas pro všechny, kdo se vrací domů z plážového festivalu v Chorvatsku. Píše a písničku posílá Pavla. A ještě dáme jednu písničku pro naše skupinové posluchače, pro našeho Jirku a partu kolem něj. Hotel California už se nevejde. Trutnováci si přejí něco kratšího, tak doufám, že to Jirku taky potěší. Mohli bychom poprosit Dolly Parton Jolene, těšili jsme se dnes na pivečko. Pracovní týden odpracovaný, tak konečně zasloužené volno.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, před námi dnešní poslední zprávy a zpravodajský souhrn. Hypotéky pokračují ve zdražování. Podzim sice podle analytiků může přinést slevy, plošný návrat sazeb pod 5%, ale neočekávají. Celkem 150 staveb z celé České republiky soutěží v celostátní přehlídce Stavba roku. Budějovicko v ní má hned 7 zástupců. Pozornost poutá hlavně rekonstrukce kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích. Praha vypíše výběrové řízení na provozovatele koupaliště Motol. Vítěz získá nájem na 12 let. Zároveň musí na vlastní náklady vybavit nově vybudované wellness centrum a bistro. Rýma, kašel, bolest v krku, svědění, teploty. S tím vším teď pacientům může pomoci online pohotovost Plzeňského kraje. Nejpozději do 30 minut se pacient spojí s atestovaným lékařem, který s ním bude konzultovat stav a závažnost obtíží a nastaví léčebný postup. Případně zašle i e-recept. Policisté při preventivní kontrole 112 kamionů na dálnici D8 na Ústecku zjistili 14 přestupků a vyměřili pokuty za 62,5 tisíce korun. Nejčastěji šlo o předjíždění. V souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace u Kojota v Mostě obžaloval státní zástupce 2 lidi. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár, který měl 7 obětí, způsobil pád plynového topidla. Obviněným hrozí až 10letý trest. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o největším pražském mostu a vlastně o jedné z vůbec největších pražských staveb. Tento most překvapivě nepřekračuje Vltavu. Klene se ve výšce více než 40 metrů nad Nuselským údolím a překonává daleko skromnější tok, totiž Botič. O mostě, který by překlenul hluboké Nuselské údolí, se mluvilo už od konce 19. století. První návrh vypracoval už v roce 1893 inženýr Jaroslav Marianko. Navrhl ocelový most. Projekt byl ale zamítnut jako příliš drahý a technicky nerealizovatelný. O 10 let později spolek architektů a inženýrů vyhlásil první neoficiální soutěž a vznikaly neuvěřitelné až fantastické návrhy, například most se secesním zdobením nebo most s kamennými oblouky, který připomínal monumentální římské akvadukty. Vše ale zůstalo jen na papíře. S rozvojem automobilismu se potřeba překlenutí Nuselského údolí ještě zvětšila. Během první republiky se odehrály hned 3 velké architektonické soutěže. Architekti koketovali s myšlenkou, že by masivní mostní pilíře nesloužily jen jako statická podpěra. Byly navrženy jako obytné domy. Představte si to tak, že by v Nuselském údolí stálo několik výškových budov, mezi kterými by vedl most. Už za první republiky vizionáři prosazovali, aby byl most dvoupatrový, tak jako je to dnes, kdy horní patro slouží autům a chodcům a spodní, uzavřené, bylo připravené pro podpovrchovou tramvaj. Skutečný zlom ale nastal až po válce na konci 50. let. Na Pankráci se začala plánovat masivní výstavba panelových sídlišť pro desítky tisíc lidí. Bez mostu by doprava z této oblasti skolabovala. Z architektonické soutěže vzešel vítězný současný koncept minimalistické konstrukce z přepjatého betonu s 5 poli. Samotná stavba byla zahájena v roce 1967. Během stavby se ale objevil zásadní technický zádrhel. Původní návrh počítal s provozem lehkých tramvají či podpovrchové rychlodráhy československé výroby. To ale změnilo rozhodnutí o nákupu sovětských souprav metra, které byly výrazně těžší, než na co byl most vyprojektován. Komplikaci vyřešilo dodatečné vložení masivního ocelového roznášecího roštu o váze 822 tun do tubusu, který zatížení těžkých vozů rozložil. Délka roštu, který se táhne po celé délce přemostění, je 485 metrů, což přineslo překvapivé komplikace. V době, kdy se most stavěl a testoval, byla nejvýznamnější československou rozhlasovou stanicí stanice Praha, která vysílala na středních vlnách s frekvencí 639 kHz, což odpovídá vlnové délce 469 metrů. Ve fyzice platí, že pokud má kovový vodič, v tomto případě ocelový rošt v mostě délku velmi blízkou vlnové délce vysílaného signálu, začne fungovat jako téměř dokonalá vysoce účinná anténa. Když inženýři v listopadu 1970 prováděli citlivá statická měření a zjišťovali, jak se most pod zátěží prohýbá a vibruje, jejich citlivé měřící přístroje napojené na ocelové části mostu totálně skolabovaly. Namísto jemných mechanických vibrací betonu totiž přístroje zaznamenávaly silný elektrický signál. Most doslova hrál. Kovový rož chytal vysílání stanice s takovou intenzitou, že rozhlasový signál zcela přehlušil a znehodnotil veškerá vědecká měření. Vypnutí rozhlasové stanice nepřipadalo v úvahu a tak se museli inženýři přizpůsobit. Měření a zátěžové zkoušky musely probíhat převážně v noci. Čekalo se na okamžik, kdy rozhlas po půlnoci ukončil své pravidelné denní vysílání a nastalo rádiové ticho. Teprve pak přestala konstrukce fungovat jako anténa a technici mohli v klidu a přesně změřit, co potřebovali. Když byl most v roce 1970 dokončen, bylo potřeba otestovat jeho statiku a odolnost. A šlo se na to opravdu velkolepě. Do Prahy přijelo 66 tanků T-54 z rakovnického pluku, které se seřadily na mostě těsně vedle sebe do 3 proudů. Pro Country Rádio David Černý, miluju Prahu.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezký páteční podvečer, u čaj o 6. Aniž bychom porušili listovní tajemství, můžeme si klidně udělat recept uzená kotleta v listovém těstě. Co na to budeme potřebovat? Kilo uzené kotlety bez kosti, jeden balíček toho listového těsta, sůl, mletý pepř, lžičku rozmarínu a jeden žloutek. A to je všechno. Omité maso dáme do vymazaného pekáčku a nepřikryté pečeme tak 3/4 hodiny. Mezitím si vyválíme listové těsto na slabou placku, tak 20x30 cm. Posypeme ji rozmarínem, pepřem a solí. Na tu placku šoupneme předpečenou kotletu, pěkně to obalíme, dáme do pekáčku a potřeme rozkvedlaným žloutkem. V troubě pečeme asi 45 minut. Dobrou chuť a hezký víkend s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

první schůdek z dole. Jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pohled na víkendové pražské a brněnské tramvajové výluky. Z důvodu opravy tramvajové trati dochází od soboty 12. září do neděle 13. září k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Albertov-Otakaro pouze v uvedeném směru. Z téhož důvodu dochází v sobotu 12. září přes den k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Jiráskovo náměstí Staroměstská. A v Brně opět z téhož důvodu je naplánováno omezení tramvajových linek číslo 1 a 10, a to v sobotu 12. září a v neděli 13. září, a to mezi Moravským náměstím a Malinovského náměstím. Šťastnou cestu s tramvajemi v Praze i v Brně i přes výluky.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu,
0: no tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Radio? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. budu těšit, Vláďa Vlach.
4: Country Radio.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
4: Country Radio.
0: Posloucháte Čaj o 6.
4: Country.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, dnes vám představíme mladou kapelu Young Sparks, která si za necelé dva roky existence už stihla vybudovat výrazné místo na české bluegrassové scéně a vystoupila na řadě akcí u nás i v zahraničí, včetně legendárního festivalu Banjo Jamboree nebo na velkých festivalech ve Švédsku a Irsku.
2: Jejich hudba vychází z tradičního bluegrassu, ale přináší mu energii, dynamiku a moderní drive, inspirovaný současnou americkou scénou, se kterou se dva z jejich členů mohli seznámit přímo v USA, protože se díky nadaci Rosti a Ivy Čapkových zúčastnili týdenního bluegrassového workshopu v Tennessee.

0: Jako první jsme si v podání kapely Young Sparks poslechli bluegrassovou klasiku I'm Leaving Detroit. Druhá skladba, kterou nám Matyáš Friedl, Honza Handlík, Johanka Štanglová, Jitka Vejsadová a Tomáš Alexa zahrají, je instrumentálka Forest Fire, kterou složil banjista kapely Honza Handlík.
1: Obě skladby najdete na novém EP, které kapela pokřtí 11. září v divadle Gong v Praze na koncertě ke druhému výročí založení kapely. Young Sparks hrají s respektem k tradici, ale zároveň s chutí posouvat jí dál. Určitě si je nenechte ujít.
0: Od mikrofonu se loučí Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Ahoj!

0: 3 pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dnes si položíme jednu otázku. Je hasící přístroj v autě zbytečnost nebo zachránce? Auta totiž nehoří jen v akčních filmech. Statistiky mluví celkem jednoznačně. V České republice výjíždějí hasiči se sirenami k požárům automobilů v průměru až 5x denně. Typickými příčinami jsou závady na elektroinstalaci, palivovém systému nebo dopravní nehody. A v prvních minutách požáru často rozhodují jen sekundy. Odpověď na otázku, zda mít v autě hasící přístroj, je tedy za mě jednoznačná. Ano. Pro běžné osobní auto sice není povinný, ale investice v řádu 100 korun může zachránit nejen majetek za 100 tisíce, ale dokonce i lidský život. Jaký přístroj tedy vybrat? Pro osobní automobily je vhodný práškový hasicí přístroj s náplní o hmotnosti 1 až 2 kg. Menší může mít omezenou účinnost, větší se zase v autě hůře umístuje. Mimochodem, umístění hasičáku je rovněž zásadní. V kufru auta schovaný pod zavazadly vám bude při náhlém požáru prakticky k ničemu. Přístroj musíte mít okamžitě po ruce, například pod sedadlem řidiče nebo spolujezdce. Vždy ho ale upevněte do robustního držáku. Nezajištěný dvoukilový přístroj se při nehodě může proměnit v nebezpečný projektil. A ještě jedna důležitá věc. Hasící přístroj není předmět, který jednou koupíte a pak na něj zapomenete. Pravidelně kontrolujte jeho stav a tlak, pokud je vybaven manometrem. Odbornou kontrolu pak provádějte podle pokynů výrobce. Hasící přístroj možná nikdy v životě nepoužijete, ale pokud ho jednou potřebovat budete, budete velmi rádi, že jste těch pár stovek za něj utratili. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem a svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dobrý podvečer, milí posluchači, povídáme si o koních, protože u mikrofonu Country rádia je nejen Milan Schmidt,
2: ale i Bára Hejhalová.
1: Takže vás zdravíme, přejeme hezký večer a Bára dnes přinesla plemeno, které je označila jako velmi fascinující. Tak to jsem zvědavý, co tě fascinuje, Báro, povídej.
2: Mérenský kuň, to je plemeno, které si tedy dnes představíme a pochází z Pyrenejí, kde byl původně chován pro těžkou práci na horách. Dnes je to plemeno, které se stále více uplatňuje v jezdeckých disciplínách. A to i přesto, že původně byl šlechten k tvrdé

0: práci, což je na něm stále patrné. Tento kůň je silný, odolný a přitom vysoce inteligentní, což z něj dělá ideálního partnera pro různé sportovní aktivity, ale i pro rekreační jízdu.
1: To je hezké, co říkáš, ovšem vůbec nevíme, jak vypadá, takže ho popiš.
0: Je to středně velký kůň s dobře vyváženým tělem. Kohoutková výška tohoto plemene se pohybuje mezi 140 až 160 cm. Jeho srst bývá tmavě hnědá nebo i černá.
1: No, říkala si, že je prudce inteligentní, ovšem inteligence sama o sobě nezaručuje dobrou povahu, takže povídej, jaká je povaha tohoto plemene, jak bys ji charakterizovala?
0: Je to kuň s vyrovnanou, klidnou a přátelskou povahou, který se velmi snadno získá srdce lidí. Je učenlivý a ochotný pracovat, což z něj činí ideálního koně nejen pro zkušené jezdce, ale i pro začátečníky. Jeho trpělivost a vytrvalost jsou jeho silnými stránkami. Navíc je znám svou odolností a schopností vyrovnat se s náročnými podmínkami.
1: Opět superlativa, takže kde se dá využít tento kůň?
0: Merenský kůň je prostě velmi všestranný. I když dnes již není využíván pro těžkou práci v horách, jeho vytrvalost a síla ho předurčuje pro různé sportovní disciplíny.
1: No a jak to tedy vypadá z jeho budoucností, co se počtu týče?
0: Merenský kůň má rozhodně světlou budoucnost. Jeho všestranost a odolnost z něj činí stále populárnější plemeno. A to nejen mezi sportovci, ale i mezi lidmi, kteří hledají spolehlivého koně pro rekreační ježdění. S rostoucím zájmem o tradiční plemena se opět dostává do popředí a chovatelé se aktivně podílejí na zachování a rozvoji tohoto úžasného plemene.
1: Tak to rádi slyšíme, děkujeme za představení. No a také pro dnešní večer se s vámi loučíme, milí přátelé. Budeme se teď věnovat zase muzice, takže hezký čaj o 6. vám přeje Milan Schmidt
0: a Bára Hyhalová.

zrovna domů, vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
2: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
2: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: 19 hodin. Karavana na Country Rádiu.
1: Už je září a na Country Rádiu je i po prázdninách připravená karavana s číslem 97. A Jiří Vondráček.
2: A Denisa Marková, dobrý den.
1: Dobrý den. A u strojů Jakub Jiroušek. A tady je výborná nálada.
2: No, to je důležitý. Karavana kráčí po hudebních stezkách a vyhledává písničky, jak to pořád říkáme, které by se mohly líbit posluchačům Country Rádia, a tak se snad budou líbit i ty, které jsme na září vybrali.
1: A tak koho dneska uslyšíme, kdo nás čeká?
2: No, tak Vojta Kyďák, Tomáško, For Folk, Pavel Pokorný a dvě naprosté novinky od skupiny Meziměsto. Oni mají nový album, to se jmenuje Pramen, co neuteče, tak si z toho můžeme pustit teďka dvě písničky a ta první se jmenuje Povodeň.

0: Tak to byl první song dnešní karavany, zpívala Jana Bílíková a skupina se jmenuje Meziměsto.
1: A písnička se jmenovala Povodeň.
0: To je pravda.
1: Mm-hmm. Tahle kapela slaví 10 let hudební existence a ty si říkal, že vydala své třetí autorské album s názvem Pramen, co neuteče.
0: To jsem říkal, ano.
1: Mm-hmm. No a to nahrávání a studio si kompletně platili sami z kapelních úspor.
0: No, to by mě zajímalo, jestli sbírali papír, odevzdávali lahve a tak, víš.
1: Já myslím, že to bylo tak, že poslední fázi výrobku, to znamená grafiku, lisování a flešky, dotáhli díky úspěšné sbírce na Donio, kde vybrali celou částku během pár týdnů.
0: Hmm. Vlnatá voda a proudící řeky jsou na albu jako taková metafora pro, já si myslím, jo, pro mezilidský vztahy, proměnu a neustále plynutí času. Oni vydali nejen to album na CDčku a streamovacích platformách, ale i na speciálních takových designových USB fleškách. Mm-hmm. To mě docela zajímá, protože taky bych si vydal takový album. Že?
1: Chtěl bys takový?
0: No, na flešce. Mm-hmm.
1: A chtěl by ses tak určitě jmenovat, protože my jsme tady už o tom jednou mluvili, že název vznikl díky tomu, že byli každý z jiného města.
0: No, to měli opravdu blbý s tím zkoušením. Já musím prozradit, že jsme se s Janou Bílíkovou domluvili, že se ujme postu šéfredaktorky v novém e-portiru, i když on nám trošku se loudá, ale bude krásný a chytrý a čtivý.
1: A my se všichni těšíme a taky se těšíme na další písničku Meziměsta, která se jmenuje Šípky.
2: Zase držíš mě zkrátka, já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To se to krásně poslouchá, Šípky a Meziměsto. Naše karavana není žádné oprašování starého nábytku. Spousta lidí si myslí, že folk a country zamrzly někde u táboráku v osmdesátkách.
2: To, že si myslí, jo.
1: No to si myslí. No. A karavana je tu od toho, aby ukázala, že tahle scéna žije, dýchá a má drive a nerezaví a my nehrajeme dokola jenom to, co už všichni umí naspaměť i o půlnoci se zavřenýma očima.
2: To je pravda. A jestli jste naladili karavanu třeba poprvé, tak vítejte na palubě, ale nečekejte žádnou takovou suchou přednášku, spíš takový pohodový pokec u kafička, teda to tady nemáme, máme tady vodu, no a tady se dovíte, co se v téhle branži třeba zrovna šuškalo.
1: No a vy, kteří karavaníte s námi pravidelně, dobře víte, že tady mají své místo jak výhlasní interpreti, tak ti, kteří na výhlas teprve čekají. Bez mládí není ani stáří, protože když by nebylo mládí, neměl by kdo zestárnout, Jirko.
2: To je pravda, co? Dneska si teda může nahrát písničku kde kdo doma v obyváku, třeba na telefon.
1: No ale ta kvalita pak.
2: A hodit ji na internet, ale právě všechno potřebuje svý. Krásný hlas zní třeba v koupelně, když si to vemete, líp, než kdy pod peřinou.
1: Zpíváš si v koupelně?
2: Ne, nespívám, protože já mám studio malý a tam si zpívám a tam si dávám už umělý hlas. A to je právě to, co se děje ve studiích. Prostě mistr zvuku tomu hlasu, nebo kytaře, nebo bicím dodá prostor, který normálně ve studiu není. A to je to mistrovství, bez kterého to prostě nejde.
1: Já si myslím, že mistrovství zvukařů je postavené na podobném základě jako mistrovství řezbáře, řidiče, tenisty nebo architekta domu. V umění jde o zážitek, který vám připraví tvůrci písničky.
2: No a právě z toho máme potom dobrý pocit, že jo? A znovu připomínáme, že nám můžete psát, která písnička z karavany se vám líbí a my ji tady potom klidně zahrajeme. A je to jedno z který karavany, prostě která se vám líbí.
1: Je to tak. A my si dáme další písničku. Tentokrát to bude Pavel Pokorný a ta písnička se jmenuje Trosečníci betonových měst.

0: tohle byl Pavel Pokorný a jeho písnička Trosečníci betonových měst. Pavel Pokorný má za sebou už 5 sólových alb.
1: Fakt jo. Mm-hmm. Já znám tyhle. Noční telefony, Pokoj pro hosty, Zamraky, Periferie uprostřed města a nejnovější je Sběratel pocitu.
0: Ty jsi tak velký fanoušek Pavla Pokorného.
1: Ne, já jsem si na to načet, víš, rozumíš. Ale Pavel už tady měl písničky, takže samozřejmě já se vždycky zajímám, co mají lidi, co tady už v karavaně byli, co mají novýho, a podle toho samozřejmě se na ně těším, na jejich nový písničky. On tam vystupoval jako solo, ano. A teď si postavil kapelu, a kterou vtipně nazval Neznámé celebrity.
0: Ježiš, to je hezký název.
1: No, to je dobrý. Hmm. Hraje v ní na baskytaru třeba Petr Novotný, což je basák od Žalmana. Hmm. Na kytaru tam hraje Aleš Hrbek a na kachon Martina Hrbková. To jsou zase z Přístavu. No a tak tady máme další písničku. Jo, on třeba hostoval u Kamelotu nebo u Slávka Janouška, teď teda hostuje tady v naší karavaně číslo 97.
0: No to je paráda, tak si dáme další jeho písničku.
1: Řekni kterou.
0: Ta se jmenuje Ale ty vzpomínky.

0: Country Radio.
1: Ale ty vzpomínky Pavel Pokorný zpíval. My jsme tady v karavaně měli jedno zajímavé téma a to jsou české vynálezy. Ale nestihli jsme říct víc o obrovském vynálezu pana Oty Wichterleho a vzpomenout si na ten fascinující příběh, který šokoval asi celý svět. Víš, znáš ten příběh?
2: Jasně. První měkké čočky vznikly na přístroji, a teď se podržte, milí posluchači, na přístroji postaveném z dětské stavebnice Merkur. Nevím, jak se to stalo, ale nějaké ministerstvo zakázalo panu Otto Wichterlemu, aby ty čočky, které jim nabízeli jako nějakou úžasnou věc, tak oni mu to neschválili. Mm-hmm. A tak on doma na tomhle Merkuru a ještě s nějakým dynamem od kola udělal první čočky a tenhle ten vynález vlastně potom naše republika prodala za velmi směšný peníze do Ameriky, ale byl to prostě naprosto šokující vynález a šokující na tom je, jak to teda vzniklo. Mm-hmm. Co člověk dokáže prostě, když chce.
1: No a my tady máme náš vynález, samozřejmě, že ho nemůžeme srovnávat s kontaktníma čočkama, ale je to Zlatý náklad karavany a to je písnička, která z karavany skočila do playlistu Country Rádia. Mm-hmm. Taková bomba karavany.
2: Jo, a jednou z těch, které nezazněly jako premiéra a zároveň derniéra, je písnička Sami. Mm-hmm. Víš, kdo ji zpívá?
1: Já vím, strašně krásná dívka, Kateřina Marie Tichá.
2: Mm-hmm. Takže tady je Zlatý náklad karavany.
0: Zlatý náklad karavany na Country Rádiu.

0: jeden sami. Když tuto písničku slyším, když třeba jedu v autě, jo, tak mám děsnou radost, že je to písnička z Karavany a za mě tato ta holka zpívá báječně.
1: Deniso, jak to bylo v Pikovicích?
0: Jak to bylo v Pikovicích?
1: Já myslím, že se slavilo 35 let country, že jo, country rádia. A ty jsi tam přišla nebo přijela?
0: Jsem přijela.
1: A byl nějaký scénář, jako moderování venku je asi trošku jiný než ve studiu?
0: Nebyl žádný scénář.
1: Ne.
0: Ne, vůbec. Já jsem nic nevěděla a bylo to strašně fajn. A co na to Kuba Jiroušek?
1: No toho bychom se klidně teď hezky mohli zeptat, že jo? Hele, Kubo.
0: Pojď k nám.
1: Pojď k nám, nech tam ty stroje. Pojď přesně. Teď ke mně tady k mikrofonu místo mě a Denisa tě vyspovídá, jo? Pojď, nebuď tam.
0: Kuba se zvedá z židličky.
1: Já se taky zvedám a teďka ho tady pustím ke mně. A Deniso, udělej s Kubou rozhovor, jak to bylo v Pikovicích.
0: Mm-hmm.
1: Tak, Kubo, tady to máš.
2: Děkuji, Jiří.
0: To je krásný. Tak, vážení posluchači, teď Jirka Vondráček se zvedl ze židličky, pustil Kubu Jirouška, aby se mohl posadit. Kuba Jiroušek si nic nebude číst.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj Kubo. Tak, já jsem byla v Pikovicích, Jirka už to ohlásila, vy, kteří jste poslouchali, tak jste to slyšeli, že nejen já, ale byli jsme tam spolu s Vítkem Pěkným. No a celý ty Pikovice se vážně povedly, bylo to moc hezký. Kdo přišel s takovým nápadem, nebo jak se zrodil takovej nápad, že posluchači a příznivci country rádia se seberou a dojedou někam na stanovené místo, ještě vlakem teda, na Posázavský stezce, že jo, až do Pikovic, do hospody, kde se bude hrát a zpívat a vysílat živě do country rádia.
2: Mám říct, kdo to vymyslel?
0: No, jak k tomu přišlo? Jak se to zrodí, takovýhle nápad? Protože to je jako velký projekt a možná by si mohl říct i, jak dlouho se připravuje. Protože ono to jako den uběhne a uběh, že jo, to je rychlý.
2: Základní nápad se zrodil na pochodu Praha-Prčice.
0: Mm-hmm. A to si šel ty?
2: Tak, se svou dívkou, takže samozřejmě i s tou musím platit nějaký tantiemy.
0: Jasně. Jo.
2: Takže to jsme nápad se zrodil tam a potom tady kolektivně jsme to dali dokupy a byla to, no, půl roku příprav to byl.
0: Půl roku. Bylo to podle tvýho očekávání, když to dneska se ohlídneš? Ty jsi něco připravoval, pak to jako proběhlo.
2: Bylo to nad očekávání, protože ten tým každý k tomu přihodil něco navíc, něco pan ředitel, něco naši moderátoři a najednou, voilà, byl z toho krásný program, myslím, že pro ty lidi to musel být zážitek.
0: Co v těch přípravách bylo nejtěžší?
2: Nejtěžší bylo všechny vás zorganizovat, abyste byli v jednom místě v daný časy, kde máte být. To je asi nejsložitější vždycky ta organizace lidí, jinak všechno proběhlo skvěle. A musím pochválit hlavně pány z Pikovaru a z restaurace U Dolejší, který se o to postarali výborně. Všichni měli co jíst, pít, bylo to perfektní. A celý tým to zvládnul na jedničku, jak vy v Pikovaru od rána, tak ta část, která jela vlastně vlakem s posluchači.
0: Za mě to bylo opravdu hrozně příjemný den. Já jsem si myslela, že tam budu jenom dopoledne a vlastně jsem tam zůstala až do někde do 8 do
2: večera. To jsi nečekala, že tam budeš
0: vůbec
2: působit
0: jsem
2: celý
0: to nevěděla,
2: den.
0: No. A bylo to hrozně hezká zkušenost a bylo to moc hezký setkání s děsně milejma lidma. Všichni byli milí, všichni byli příjemní, přáli si písničky, hrálo se hezky, i na tom pódiu se střídalo mnoho
2: skvělých interpretů. Pája Jindrák to moc hezky nazvučil, ocejpalo to.
0: Ano.
2: A moc se mi líbil ten nápad, to zase vymyslel Karel Lenner, tady místní šéf techniku, že vlastně budeme posílat ty první 4 písničky toho vystoupení do éteru. To si myslím, že bylo docela fajn.
0: To bylo
2: fajn,
0: taky hezky, přesně tak. No, já ti děkuju moc krát, že ses podělil a ještě poslední otázka, protože to bylo tak skvělý pro nás, pro všechny. A s kým jsem mluvila, tak každý byl úplně na větvi z toho, jak to fakt bylo nádherný. Naváže se na to? Nebo to byla ojedinělá věc?
2: My takovýto typ kontaktní kampaně máme v plánu pořádat různě po republice. Mohli bychom udělat něco kousek pro kamarády z Brna, něco u Plzně, něco u Ostravy. Jo, protože tohle bylo tak specifické. Sice to byly jako narozeniny, ale v tomto duchu bychom jako rádio mohli vyjíždět častěji za posluchači.
0: Já si třeba umím představit, protože když se řekne country rádio, tak se řekne jednoznačně country fontána. To už k tomu patří. Mohla by i country fontána být takováhle zajímavá tím, že by se to vysílalo třeba ven.
2: Tak country fontána příští rok bude úplně jiná, bude ve velkém stylu a protože se nám osvědčilo country prostředí v Pikovicích, tak ji budeme pořádat dole na té louce u řeky Sázavy, u kanionu, nádherné prostě zlaté řeky. No a chceme právě o tam tať i vysílat živě celý den a udělat to zkrátka pestřejší, takže...
0: A rozhodnu. Už máš moderátory?
2: Mám. To zase nebudu prozrazovat všechno, jasně. Ještě je to v fázi jasný. Příprav. Tak.
0: To je daleko. Já moc děkuju, prosím tě, zvedni se, předej sluchátka zase Jirkovi.
2: Ano.
0: Aby jsme mohli pokračovat v naší karavaně. A my se hrozně těšíme na fontánu a na všechny ty akce, které chystáš.
2: A víš, na co já se těším? Na víkend, to bude paráda.
0: To se těšíme všichni. My si dáme písničku, tentokrát to bude Vojta Kyďák Tomáško, K čemu ty slzy?

0: Dospíval Vojta Kyďák Tomáško. K čemu ty slzy?
1: No, víš, jak vznikla ta přezdívka? Kyďák, nevíš?
0: Víš, že jsem nad tím přemýšlela a nevím to, tak se to ráda dovím.
1: No, mě včera večer Vojta potvrdil, že to bylo někdy v začátcích, jako v těch tramských začátcích, a bylo to podle slavného pistolníka a westernového hrdiny Siko Kyda.
0: Aha.
1: A kamarádi v osadě mu tak začali říkat a už mu to zůstalo na celý život.
0: A víš, co já vím o Vojtovi?
1: No nevím.
0: Že je zapřísáhlý samotářský rybář. A sám často říká, že nejvíc motivů a textů ho napadlo brzo ráno na břehu řeky Ohře s prutem v ruce. To je krásný, to je romantický.
1: To je moc romantický. Hmm. Já zase vím, že tu legendární lokeckou kapelu Roháči založili někdy v roce 1975 a získali s tím třeba v roce 1990 slavnou portu v Plzni na Lochotině. Pak dostali ještě zlatou portu, pak nějaký autorský. A Vojta pak hrál ještě sám s Richou Melicharem, když se rozešli s tou kapelou, a teď už vlastně jezdí po festivalech celkem sám. Ale ti Roháči, ty hrajou dál a byli teďka třeba na Folkfestu v Mohelnici.
0: Vojta napsal přes 300 písniček a já si třeba, když se řekne Vojta Kyďák Tomáško, tak hned někdo z vás, kdo poznal dálku, to prostě je toulavej, vždycky byl toulavej. Nebo Česačů, Bavlny bál, Morava, nebo Nebeplné koní, to taky dost často slýcháme tady na Country Radio. A ty už zlidověli vlastně natolik, že je u ohňů zpívají jako národní písně. A to je asi sen každýho interpreta a zpěváka a písničkáře, že jo?
1: Ne, to je bomba, no. Na portě jsem ho zažil třeba, že ještě zpíval v 5 hodin ráno, protože tam je právě krásný to, že když skončí to oficiální hraní na velké scéně, tak se pak udělají skupinky a tam se hraje, zpívá. No a Vojta
0: v čele.
1: Jasně, až do 5.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Karavana na Country Radio.
1: Já myslím, že si letos určitě všichni příznivci folku a country muziky přišli na svý, protože byla spousta festivalů, taková festivalová smršť. A už jsme to tady říkali, že těch festivalů, o kterých víme, je asi 200. A to jsou ještě určitě dalších, o kterých nevíme. Že?
2: No a do té množiny patří i 30 festivalů, které jsou součástí štafety...
1: Partnerský festivalů Porty, jsi chtěla říct.
2: Ano, ano, no, no. Přesně tak.
1: My tomu říkáme štafeta PFP.
2: PFP, to je hezká zkratka. A tam si pořadatelé zvou některé z finalistů Porty a celé to funguje jako podpora nové folkové generace a to je záslužná aktivita Porty.
1: No já tímto pádem děkuju všem pořadatelům, že se přidali k té štafetě a dávají prostor novým kapelám a novým interpretům, protože to je potřeba. A ono to není snadné připravit takový program. Třeba musí to být program, který osloví diváky, aby vzali stany a vyrazili třeba do Chvojna, nebo do Mohelnice, nebo na Ujezdský Babí Léto, nebo na Trempský Širák a tam zkrátka rozestavili své stany a vydrželi tam celou dobu a proto musí být ten program zajímavý. A teď třeba naposledy ještě se k té naší PFP štafetě přidal poslední festival, takže už jich není 30, ale 31. Takže to tady musím říct a jmenuje se to Zpívání na Kutinách a je to 12.9.2026 a tak vás zvu.
2: No, já mám takový pocit, že právě tam jsou pozváni i členové kapely For Folk, jestli se nepletu.
1: No, to jsou finalisti.
2: Že jo? No. A ty my si teďka dáme.
1: Pojďme na ně.
2: Tony Cest.

0: hezky to zní. For Folk a Tony Cest. Tahle kapela vznikla v Litovli, které se říká Hanácké Benátky. A jejich domovskou zkušebnou i zázemím je právě tento malebný region. Hrají moderní akustický folk, který sami muzikanti rádi označují jako, poslouchej Jirko, folk s lidskou tváří a příběhem.
1: Hezké.
0: Jádro téhle kapely tvoří manželský pár Zdeněk a Zuzka Valentovi. No a písničky tak často vznikají doslova u rodinného stolu nebo při společných cestách. Jejich dvojhlasy, které jsme právě slyšeli, a více hlasy působí velmi přirozeně a tak to má u sboru být.
1: To je pravda. Do národního finále jubilejní 60. Porty v Řevnicích postoupili jako vítězové z oblastního kola, teď nevím, vím, že na Moravě, nevím přesně z kterého.

0: dostal cenu Country Rádia a taky ještě kapela Hoši z Pražského kola.
1: Jo.
0: A závěr bude nečekaný, že jo? Ten bude
1: neříkej.
0: No, ty mi to řekni právě.
1: Ty myslíš Jirka Vondráček Trio?
0: No jasně.
1: No, my jsme řekli, že protože na to není moc peněz, takže bez nároku na honorář tam zahrajem, aby jsme tomu udělali nějakou tečku. A bude tam tím pádem Aleš Petržela a Helen Rokousle. Co se směješ?
0: Já jsem se teďka dozvěděla, že to budu celý moderovat.
1: No, to tak jsem se ti chtěl teďka právě tady, jak dělám to překvapení, že jsme tady měli Kubu, tak jsem tě teďka to chtěl oznámit, že bys to mohla moderovat, kdybys teda chtěla, měla čas a nebyla proti.
0: Tak to je krásný. A kdy to je?
1: To je 21.10. ve Velkým mlýně u Českých Loděnic 40. A tak se podívej do diáře, jestli máš čas. A když bys měla čas, tak bychom si mohli spolu třeba tam i zaspívat písničku, kterou normálně zpíváš s Petrem Kocmanem.
0: A ty bys si ji naučil, ty si ji nemusíš učit, viď? Ty ji umíš.
1: Já jsem ji složil, no.
0: Tak já vím.
1: Myslíš text, no ten tam napsala krásný Janka, no. Tak,
0: tak vezmi mě sebou.
1: Jo?
0: No, vezmeš mě sebou.
1: No, vezmi si mě sebou, to je písnička For Folku, takže já si tě vezmu sebou a vy si vezměte teďka For Folk.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To byla předposlední písnička dnešní karavany. Vezmi si mě sebou a for folk.
2: No a máme tady teda závěrečné pozvánky. A já bych teda začal restaurací Gateo, kam se mi podařilo pozvat Pavlínu Jíšovou. To bude 17.9.
1: Krásný.
2: No. Pak za další měsíc, to znamená v říjnu, bude Zdeněk Vřešťán. Pak tam bude taky Slávek Janoušek, ten bude v listopadu. A 17.12. bude naše trio. Protože my už jsme tam měli jednou hrát a já jsem onemocněl, takže to vlastně dlužíme těm, co jsme jim to slíbili. No a taky

0: Tam chystáme Silvestra.
1: Aha, tak to bude krásný.
0: No, kdybys chtěla, tak my to chceme udělat tak, jakože se tam bude hrát, ale přitom si tam pokecáme s kamarádama.
1: To zní krásně, tak no, já popřemýšlím. My už jsme to zmínili, ale přesto pozveme na ozvěny Velkého mlýna 21. října, kde budou finalisté Porty a Jiří Vondráček Trio.
0: No a pak pozveme posluchače na oslavu Prahy 4, to je 25. a 26. září. Mm-hmm. Budou tam finalisté vlastně oblastního kola pražského Porty, mm-hmm. budeme tam s Triem a budou tam taky fešáci, Míša Tučná, Vojta Nedvěd a budou tam různý zajímavý atrakce, myslím, že tam budou různý házení lasem a takovýhle nějaký. Tak víš, kde to bude, že jo?
1: Vůbec netuším.
0: Ale jo, když to je tady napsaný.
1: Aha, už park, to vidím.
0: Park na Pankráci.
1: Tak jo, tak se tam třeba uvidíme. Já miluju fešáky.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Tak se přijď podívám.
1: Tak pozvánka je taky na YouTube kanál na Country Rádiu. Tam jsou pořady, které se objevily na Country Rádiu. Tamtami, Srdcem v Country, Čapek Show, Hovory z Loun a samozřejmě tam někde najdete i naši karavanu.
0: Jo, našel jsem ji tam.
1: Jo?
0: No. Pak jsou tady ty písničky týdne, z toho já mám strašnou radost, tak to vás zvu vždycky na to večerní vysílání Country Rádia, protože v pondělí a v úterý to je nějak o 6:30 a potom je vlastně dává do, v rámci svého pořadu Petr Kocman večer a to je, myslím, veliká podpora Country Rádia těm novým písničkám a to dneska jen tak někdo nedělá, to je super.
1: To je pravda. No a ty jsi určitě připravil i nějaký krásný bombónek?
0: Jasně, bombónek z karavany jsou asonance, nebo je asonance. V té působí náš báječný kolega Petr Bohuslav a on skvěle uváděl třeba teď ten festival Mohelnický Folkfest. A kdo tam nebyl, tak hodně přišel. Přišel o Žalmana, o Křesťana, o Marien, o Epidemii, o Michala Horáka a Alana Mikuška a vůbec. Ty jsi tam nebyla, víš?
1: Já jsem tam nebyla, jsem neměla čas, ale je mi to líto. Byl takže to jsem pohodně přišla.
0: No. Tak příště.
1: Dáme ještě citát nakonec, Jirko, co dneska nám řekneš krásného.
0: Člověk množí svoje štěstí tou měrou, kterou je skýtá druhým. Benjamin.
1: Krásný. Loučí se s vámi karavana.
0: Loučí se Denisa Marková.
1: Jiří Vondráček. Mějte se krásně.
0: Loučí se tady mávající Jakub Jiroušek a ahoj.
1: No a ještě samozřejmě ten bombónek, abychom nezapomněli. Je to Duše mé lásky a asonance. Tak ahoj za měsíc.
2: Karavana na Country Rádiu. Bombonek.

0: Partnerem karavany je SAJ, svaz autorů a interpretů.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Klub vojenské historie v Liněvez zve všechny příznivce na vzpomínkovou akci. Letos jako 54. výročí cvičení Štít 2026. V sobotu 12. září uvidíte vojenskou historickou techniku, závod tanků na 100 metrů a spanilou jízdu veteránů. Připravena bude i polní kuchyně, jízdy pro veřejnost, vyhlídkové lety vrtulníkem a večer taneční zábava. Tady můžete zavzpomínat s kamarády na svá léta na vojně. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Přehlídka trampských a country skupin Svojšický podzim se koná v kulturním areálu Svojšice 12. září od 12 hodin. Zahrají tam skupiny Hřích, Whisky Before Breakfast, Country Collapse, Satisfakce, Rychlý koně, Tabásek a Partia, T-Kvartet a skupina A je to.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný páteční večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. Vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. No a vítám vás také v páteční večeru, což je chvíle, na kterou se všichni těší po celém světě nejvíce. Ještě více se možná těší, zejména tedy v kolebce country na sobotní večer, což je chvíle opěvovaná v mnoha písních. Saturday night, to je prostě pojem, ale víkend je před námi, to je důležité. No a já se vám pokusím ten dnešní večer zpříjemnit písněmi, které vám doufám udělají radost. A přemýšlel jsem, kterou peckou bych začal, a řekl jsem si, že začnu dneska velmi stylově. Je to píseň, která se jmenuje Radio. Takže tomu není asi co dodat. Posloucháte Country Radio, bude hrát píseň Radio. Stačí dodat, že zpívat a hrát budou Big and Rich. A Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: když se večer zšeří, že ty jsi nejkrásnější, na té širé naší jsem jízdejší, proto tě líbám, si čmir, ty stačí, noc co noc pod naší pavlačí, zavírá mi boba stejně krásný oči, jak se země otáčí.
1: Dneska slaví 45. narozeniny jeden z významných hudebníků na scéně americké country music, a sice Charles Kelly. Je to člen kapely Lady Antebellum a krom toho, že výborně zpívá, tak je to také šikovný multiinstrumentalista, skladatel a také aranžer. Je to takový stroj na hudbu v jejich triu, protože ne, že by ti ostatní dva nic nedělali, ale on to žene pořád dopředu, vymýšlí nové riffy, nápady, aranže na koncerty. Narodil se mimochodem v Augustě, v Georgii, takže opět Jižan. No a oni z Lady Antebellum zaznamenali obrovský úspěch v roce 2009. Jednak s písní I Run To You, ale především se skladbou Need You Now. Ta je okamžitě vystřelila do čela hitparád po celém světě a za tuhle tu píseň a i to album dostali 5 cen Grammy. Mimochodem to byla píseň roku, nahrávka roku, také byli nominováni a vyhráli na nejlepší country album roku na 54. ročníku Grammy Awards, takže veliký úspěch. No a oni se skutečně přes noc stali hvězdami, protože jak Charles Kelly popisuje také v jednom rozhovoru i se svými kolegy, ta říká, no my jsme jeden den hráli někde v 5 ráno na nějakém srazu myslivců, na nějaké poslední leči. Hráli jsme na malinkatém pódiu asi 2x2 metry pro 15 lidí a najednou se Need You Now dostala na hitparády a druhý den už jsme byli v nejsledovanější show v televizi, na kterou se koukalo několik desítek milionů diváků po celých Spojených státech, takže takové věci Lady Antebellum zažívali. Tak pojďme si dnešní narozeniny Charlesa Kellyho připomenout samozřejmě tou největší peckou Lady Antebellum, tu zmiňovanou Need You Now.

Merle Haggard je naprosto bezesporu jednou z největších osobností country hudby na světě. Měl docela v určitém období tedy bouřlivý život, je o něm známo, že také seděl ve vězení. A mimochodem, když byl v tom vězení, tak k té nápravě mu dopomohl také jeho pozdější kolega Johnny Cash, který v tom vězení koncertoval, no a Merle Haggard, který tam byl sice za nějaké drobnosti, nikoli za vraždu nebo něco tak strašného, to určitě ne, tak po tom koncertě takzvaně prozřel a říkal, tak tohle je cesta, kterou chci jít, muzika, skládání. No a opravdu se napravil, skutečně, no a zbytek už je historie, jak se praví. No a Merle Haggard by měl dneska takové hezké výročí, protože právě dnes, v roce 1993, pojal za manželku Therese Ann Lane, se kterou měl dvě děti, jednak Janisu a také syna Bena, vynikajícího hudebníka mimochodem. A Merle Haggard byl celkem pětkrát ženat, takže ne vždycky mu to vyšlo, ale s Therese'ou to byl krásný vztah, jak on to popisuje, taky napsal několik písní. No a já bych teď rád tedy ten jejich velký den oslavil písní a bude to jedna z těch nejslavnějších od Merle Haggarda, kterou složil, a sice Working Man Blues, ale tou novou verzí, protože on samozřejmě má tu původní, ale jedna z těch nových je sice už taky pár let stará a natočili se svým kolegou, parťákem, kamarádem Willie Nelsonem, a do písně si přizval právě i Bena, tedy svého syna, kterého splodil s Terezou, se kterou měl právě dnes v roce 93 svatbu. Tak pojďme si poslechnout tuhle velkou klasiku. Working Man Blues, Merle Haggard, Ben Haggard a Willie Nelson.

Pokud jsem uvedl Merle Haggarda jako jednu z největších legend country hudby, tak rozhodně tou novodobou dneska již legendou je také Kenny Chesney, vynikající zpěvák a skladatel. A ten má dneska taky takové malé výročí, protože právě 11. září roku 2007 vyšlo jeho 11. studiové album s názvem Just Who I Am, Poets and Pirates, které se vyšplhalo na první místo hitparády Billboard. Byla to úplná jednička mezi všemi alby. A to jak countryovými, jazzovými, popovými, rockovými, čili veliký úspěch. Z toho alba vzešly tři singly, písně Never Wanted Nothing More, Better As a Memory a Don't Blink. A všechny tři se dostaly také na první místo hitparády Hard Country Songs. Takže jeden úspěch za druhým. No a to všechno samozřejmě Kenny Chesney podtrhoval a podtrhuje i nadále velmi oblíbenými koncerty po těch největších stadionech po Americe, kam běžně chodí 50 až 100 tisíc lidí. A je to vždycky ohromný zážitek. Občas i dává Kenny Chesney fotky na své sociální sítě, jak stojí před koncertem úplně nahoře na tom ochozu a pod ním je ten obrovský stadion. A vypadá to famózně, a zvlášť večer, když pak všichni lidé zpívají. Tak pojďme si připomenout jeden z těch velikých hitů. Better as a Memory zpívá Kenny Chesney.

Ve světě country hudby je mnoho velikých skladatelů, doslova hitmakerů, a jedním z nich byl také Troy Jones, který samozřejmě za tu dobu, co skládal písně, byl několikrát nominován na cenu Grammy a také ty ceny získal, co by skladatel. Spolupracoval s mnoha různými zpěváky, ku příkladu i s Kennym Chesneym, kterého jsme před chvílí poslouchali, proto ho složil píseň Like Me na album The Road and the Radio. No a on bohužel právě dnes v roce 2020 zemřel takovou podivnou smrtí, když byl doma na své malé plachetnici, tak bohužel se tam objevil drát, který byl takzvaně živý. Byla v něm elektrika, no a ten se spojil s tou lodí a bohužel Troy Jones zemřel. Já bych na něj rád zapomínal jedním z velkých hitů, které složil pro Billyho Carringtona, a je to píseň, kterou já osobně mám rád od první chvíle, kdy jsem ji slyšel, a taky se na to vzpomínám, když mi to CDčko dorazilo z Ameriky, celé jsem si ho poslechl, tak People Are Crazy, to byla píseň, která na mě jednoznačně z toho alba takzvaně vykoukla. Tak pojďme si ji poslechnout a vzpomenout skvělého hitmakera Troye Jonese.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

Je naprosto běžný jev, že slavní zpěváci se objevují také v rolích herců. A samozřejmě nejenom u nás, ale i ve světě. Protože třeba Reba McEntire stojí za velmi oblíbeným a slavným sitcomem, který byl nazván Reba a je velmi úspěšný, nebo respektive byl, protože už natáčení skončilo. No a stejně tak to okusil i country zpěvák Trace Adkins, protože ten v roce 2022 vystupoval v televizní sérii s názvem Monarch, kde se objevil po boku skvělé herečky Susan Sarandon. Ta tam hrála jeho manželku, no a jejich dceru hrála Beth

Mám pocit, že mu funguje asi dodnes, no. Takže je to hlavně šikovný zpěvák, jak říkám. Pojďme si ho připomenout ve skvělé písni, která se jmenuje Ladies Love Country Boys, tedy dámy milují kluky z venkova.

Dneska slaví svět country hudby narozeniny jedné velmi důležité osoby v pozadí, protože právě 11. září roku 1962 se narodil producent Blake Chancy, což je jeden z opravdu důležitých producentů, zejména v country hudbě. Mimochodem je to syn slavného Rona Chaseyho, což byl jednak tedy výkonný ředitel jednoho vydavatelství a také ve své době lovec talentů, který dovedl k nahrávací smlouvě třeba George Straita nebo Jimmyho Buffetta nebo také kapelu Oak Ridge Boys. No a jeho syn Blake, který má dneska narozeniny, pracoval s mnoha slavnými country kapelami jako třeba Dixie Chicks nebo Ricochet, Montgomery Gentry a také s Waylonem Jenningsem mimochodem, proto ho produkoval několik nahrávek, když byl u Sony Music, kde spolupracoval také s Billy Ray Cyrusem nebo Little Big Town nebo Mary Chapin Carpenter, takže za těmito úspěchy těchto velkých zpěváků stojí právě i Blake Chancy. No a já bych k těm jeho narozeninám dneska rád zahrál písničku, kterou bude zpívat George Strait, tedy člověk, kterého přivedl do světa show businessu právě jeho tatínek, a je to píseň s příznačným názvem God and Country Music, tedy Bůh a country hudba. To je tedy píseň, které bude patřit závěr dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. No a já se na vás budu pochopitelně těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje hezký páteční večer.

0: country music. Country music.
1: Na konci světa.
2: Folk team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
4: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
3: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
3: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
5: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
5: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
4: Ale díky Country Rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
6: Je 21 hodin.
7: Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
8: Mám naději, že uslyšíš mě.

Posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, je krátce po 21. hodině, s vámi Petr Kocman. No a já bych teďka rád tu další písničku zahrál jako vzpomínku na velmi důležitého člověka, který se právě dnes roku 1816 narodil ve Výmaru a byl to jistý Carl Zeiss. Ano, německý průmyslník a také optik, který byl samozřejmě známý a je dodnes známý po celém světě. On už v roce 1846 získal povolení od vrchního stavebního úřadu v Jeně k otevřený dílny, kde tehdy zahájil výrobu fotografických objektivů, no a v těch následujících letech se jeho jméno stalo značkou optiky známou doslova po celém světě. Všichni fotografové samozřejmě vědí, o kom je řeč. No ale s tou optikou jsou spojena také skladu brýlí, se kterými měl samozřejmě Carl Zeiss také jistou zkušenost, takže já bych tuhle tu písničku věnoval právě jemu a bude zpívat Karel Zich. Měla na očích brýle. Přeji vám hezký večer.

Právě dnes by slavil narozeniny podle mě jeden z nejúspěšnějších herců českého původu ve světové kinematografii, pan Herbert Lom. Narodil se 11. září roku 1917 v Praze. Ovšem celý život žil ve Velké Británii a byl to nejenom herec, ale také spisovatel, vlastně i podnikatel. A myslím si, že nejvíce známý divákům u nás díky roli inspektora Dreyfuse ze série Růžový panter. No, on hrál samozřejmě i mnoho dalších rolí, většinou to tedy byly záporné role, na což si často stěžoval. Já jsem měl osobně to obrovské štěstí, že jsem se s ním mohl znát, a to díky jedné mé kamarádce, která s ním byla v příbuzenském stavu, takže kdykoliv byl v Praze, tak jsme měli možnost se vidět, seděli jsme vždycky na Bertramce v jedné vile právě, kde bydlela ona kamarádka, a měl teda nádhernou češtinu, musím říct, protože celý život strávil vlastně ve Velké Británii, tak mluvil krásnou češtinou, tak jsem se ho vyptával na všechny ty věci, které se nedozvíte nikde, jaké to bylo s Petrem Sellersem, když natáčeli Růžového pantera, v těch Májovkách, když hrál. No, byl to úžasný pán, opravdu velmi distingovaný, slušný a takový akorátní byl. I říká, že se vždycky na ty role připravoval velice pečlivě. No, on se narodil v nepříliš majetné šlechtické rodině jako Herbert Karel Angelo Kuhačevic ze Schluderbachu. No a dětství a mládí prožil v Praze, ale na prázdniny jezdil z pravidla do Železné Rudy. Taky absolvoval německé státní reálné gymnázium v Praze, no a pak studoval na německé univerzitě. No, zažil toho opravdu hodně, ale vždycky, když se vracel do Prahy, což bylo hodně často, jak jen mu to práce povolila, tak on říkal, a teď cituji, žiju v téhle zemi, tím míně tedy Velkou Británii, přes 50 let, živím se tady, mám tu nárok na penzi a pocit, že sem patřím, ale když mám v poslední době možnost chodit po pražských ulicích, cítím, že jsem se narodil tam a začínám se mimo děk poohlížet po nejbližším domově důchodců, kde bych chtěl být, až konečně odejdu do penze. Takže on chtěl ten čas trávit skutečně v Praze, což se mu nakonec nepodařilo, protože on vlastně do posledních dnů takzvaně pracoval, věnoval se své herecké profesi. No a jak jsem říkal, tak do toho nejširšího povědomí diváků se nakonec stejně zapsal komediální rolí toho šéf-inspektora Dreyfuse ze série komediálních filmů o Růžovém panterovi. No a v tom prvním panterovském snímku účinkoval už v roce 1964. Ten není tak až dobře známý, doporučuji, ale. No a po obnovení té slavné série v roce 75 považovali tvůrci za naprostou samozřejmost, že ho opět do role obsadili. No a on si tu roli oblíbil. Na rozdíl třeba od role hlavního padoucha z Pokladu na Stříbrném jezeře. Ale jak on sám říkal, tak tomu mělkému sfilmování Májovky se dlouho odmítal hlásit a film vzal na milost teprve až v pozdním věku, kdy ho také poprvé zhlédl a víte kde? Na festivalu dětských filmů ve Zlíně. Představte si to. Tak já bych teď moc rád zaspomínal na Herberta Loma a udělal bych to nejlépe písní, která je spjata s jeho hereckou rolí životní, a sice toho komisaře Dreyfusa v Růžovém panterovi. Takže teď zazní ta titulní slavná píseň z filmu Růžový panter, kterou složil skladatel Henry Mancini.

0: Dobrovici.
1: Dobrovici bude dobře.
2: 12. září máme festival hudby Fadrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12. 9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

11. září je dnem, kdyby také slavil narozeniny vynikající český textař a také překladatel a divadelní scenárista pan Pavel Kopta. Určitě víte, že i jeho syn Václav Kopta je vynikající herec. Jedna z těch prvních rolí, kde jste ho zaznamenali, určitě byly Sněženky a Machři, tak tam zazářil už to by teenager. No a mimochodem Václav Kopta je také výborný textař, zdědil to po svém tatínkovi a napsal mnoho krásných textů a on taky za svůj život přeložil spoustu zajímavých knih a spolupracoval s mnoha zpěváky. Napsal texty třeba pro šanzoniérky Lubu Hermanovou nebo Hanu Zagorovou. No a také autorem mnoho filmových a divadelních písňových textů. A on zemřel bohužel v důsledku srdečního selhání. On se léčil a bohužel v kombinaci s těžkou fyzickou prací na chalupě v Libochovicích, kterou toho času rekonstruoval, se to úplně nesetkalo tedy jak si s tím, co by se slučovalo s životem. Takže bohužel v poměrně nízkém věku 57 let v srpnu roku 1988 odešel. Já bych teď na něj velice rád zazpomínal písničkou, kterou mám rád a myslím si, že vy také. Možná jste ani netušili, že ten text je právě jeho. A je to krásná skladba Klíč ke štěstí, kterou v 80. letech naspívala Marie Rotrová společně s Jiřím Bartoškou.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: V závěru hodiny bych moc rád teďka poslal vzpomínku všem obětem teroristického útoku, který se odehrál onoho 11. září v New Yorku. Já jsem s touto událostí spjat naprosto niterně, a to z toho důvodu, že jsem v té době byl přímo v místě toho konání, tedy v New Yorku, protože jsme tam byli tehdy s Greenhorny a Věrou Martinovou a Mirkem Černým na takovém turné. A onoho 11. září jsme dokonce měli společně s Věrou Martinovou fotografovat s naším společným kamarádem, fotografem Jefem Kratochvílem, fotky před tím obchodním centrem u Dvojčat. Naštěstí potom jsme nedomluvili tu hodinu úplně přesně, takže jsme tam v tu inkriminovanou dobu nestáli. Možná by to dopadlo jinak a dneska bych tady nebyl. A to, co se dělo potom, se nedá ani popsat. Já osobně jsem si myslel, že vypukla třetí světová válka. Nastal tam v tom městě obrovský chaos, všude jezdily sanitky, lidé pobíhali a policie odkláněla lidi z metra a bylo to něco strašného. A když mě policistka jedna poslala pryč, když jsem se jí ptal, co se děje, tak mě poslala pryč, říkala, běžte se podívat někam na televizi, tak jsem tam viděl ten záběr, jak letadlo nalétá do jedné z těch budov obchodního centra, tak jsem tomu napřed nevěřil. Myslel jsem si, že je to nějaký akční film, ale pak jsem si uvědomil, že to je realita. A týden jsme v New Yorku čekali, než vůbec nás mohli posadit na první letadlo, které letělo zpátky do Čech. No a po tom návratu jsme si s Honzou Vyčítalem říkali, že cítili jsme oba dva, aniž bychom si cokoliv vlastně řekli, tak jsme vycítili, že to musíme vměstnat do nějaké písně. Takže jsme složili duet spolu, já muziku a Honza text, ve kterém Honza popsal jedna, která tu samotnou událost z New Yorku, ale popsal i náš celoživotní vztah, protože Honza mě zná od malinka, takže Honzovi moc krát i za tuhle tu písničku děkuju a zdravím ho nahoru na obláček a vzpomínám na ty zvláštní smutné chvíle v New Yorku 11. září. Tak pojďme si tu písničku poslechnout a já se na vás těším samozřejmě po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

0: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
1: Jsem starý Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob.

i dobrodružství. Zažijete na Country Radio. Je 22 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

Je pár minut po 22. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a tuhle hodinku zahájíme jednou skvělou instrumentálkou, protože hrát mimo jiné, teda v ní bude hrát dnešní oslavenec Victor Wooten, což je vynikající basista, pochází z Idaha, z města Mountain Home, což je jak z nějakého kaubojského příběhu. No a Victor Wooten je už mnoho let jedním z vůbec nejlepších basistů, baskytaristů na světě. Je to mimochodem držitel 5 cen Grammy. A on vlastně je také autorem mnoha nových slepových technik a vůbec hraní na baskytaru. A on jako svou inspiraci uvádí jako většina basistů Jacquesa Pastoria samozřejmě, nebo Larryho Grahama, Stanleyho Clarka, samozřejmě Marcuse Millera. No a on točí i svá solová alba, ale mnoho let ho znáte jako člena kapely Bailey Flecka, vynikajícího banjisty. Kapela se jmenuje Fleck Tones a přestože Bailey Fleck je virtuos na banjo, tak se nejedná o bluegrassovou kapelu. Je to vlastně taková fusion parta, bych tak řekl, protože tam jsou vlivy snad všeho, jazzu, rocku, popu, funku. No a Victor Wooten samozřejmě, ten exceluje, byli několikrát v Praze, dělá různé exibice u toho a je to opravdu démon, baskytarový démon. Tak oslavíme jeho dnešní narozeniny, mimochodem 62. instrumentálkou právě z jednoho z alb Bailey Flecka, Flecktones, která se jmenuje, je to velmi vtipná přesmyčka, Bonnie and Clyde.

Rozhodně dnes nemohu opomenout narozeniny jednoho z našich nejlepších a řekl bych nejoblíbenějších herců, kterým byl pan Pavel Landovský, zvaný Landák. Takhle mu prostě všichni říkali. No, on se vyučil původně nástrojařem a po maturitě nástrojní průmyslovce se dokonce 4x marně pokoušel dostat na studium herectví na DAMU a začínal mimochodem jako řadový statista, a to v Teplickém divadle, a v roce 1960 začal hrát v Severomoravském oblastním divadle v Šumperku. Potom působil třeba v Západočeském divadle v Klatovech nebo ve Východočeském divadle v Pardubicích. No a v roce 1966, a to je to nejpodstatnější, zakotvil na 11 let v pražském činoherním klubu, kde byl také spolutvůrcem jeho nejslavnější éry. Určitě jste viděli třeba natočené inscenace Revizora nebo Strýčkování, to jsou všechno legendární kusy. No, Landovského angažmá ukončil ale zásah moci pánů tehdejší doby, normalizaci, což bylo v roce 1976 konkrétně. No a o 2 roky později také v pražském bytovém divadle Vlasty Chramostové hrál ve hře Play Macbeth, a to roli Macbetha. No a po návratu do Česka hrál v letech 90 až 2008 v divadle Na zábradlí, nebo jste ho mohli vidět také v Národním divadle, v divadle v Dlouhé nebo v Hybernii, ale působil také jako dramatik, no a kromě divadla psal i pro Československý rozhlas tehdy. On stvárnil opravdu mnoho rolí a byl vynikající třeba jako řecký proutní v kunderovské adaptaci Já truchlivý bůh, nebo nezapomenutelný byl také jako Sládek v Havlově audienci, to bylo něco úžasného. No a hrál v řadě opravdu legendárních československých filmů, jako třeba Ostře sledované vlaky, nebo Markéta Lazarová, nebo Adelheid. No a řekl bych, že velikou popularitu mu přinesl jeho Major Těrasky v adaptaci Švandrlíkových černých baronů. Tak myslím si, že ty hlášky z toho filmu už skutečně zlidověly, a zejména teda ty jeho od Majora Těraskyho. No, samozřejmě bych rád Pavla Landovského vzpomněl také písní, a nemusel jsem přemýšlet dlouho, a je to píseň, která je do jisté míry také spjata s country, protože Pavel Landovský kdysi v pozdějším věku, nevím, jestli jste to věděli, ale natočil českou verzi slavné písně Boba Dylana Knockin' on Heaven's Door. Tak si ji pojďte poslechnout, jak ji kdysi Landák naspíval. V jeho podání se jmenuje Andělů chór.

0: čela, ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho, čemuž se ještě často pěje, dva se tu perou přední směje, čemuž se ještě často pěje, dva se tu perou přední směje, čemuž se ještě často pěje.
1: Dobrovice. Dobrovici bude dobře.
2: 12. září máme festival hudby Fatrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12.9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

Teď mám pro vás několik historických událostí, které se odehrály právě dnes, tedy 11. září. Tak například roku 1881 byla na památku bitvy u Lipan odhalena Lipanská mohyla. V roce 1941 se začala blízko amerického Washingtonu stavět budova slavného Pentagonu. V roku 1969 na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100 a Škoda 110. V roku 1989 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem, no a přes tu otevřenou hranici tehdy odešlo tisíce východních Němců na západ. Určitě si vzpomínáte, jak byla Praha zavalena doslova trabanty. Bylo to i v seriálu Vyprávěj krásně stvárněno. Roku 1861 byla čeština ustanovena vyučovacím jazykem na pražských školách. No a roku 1714 ve válce o španělské dědictví padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. No a datum je každoročně připomínáno jako Den Katalánska. No a když jsme tedy v tom Španělsku, tak mě napadá, že bychom si mohli dát jednu nádhernou píseň Roberta Křesťana, která se jmenuje Na španělských schodech.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Za pár minut odbije 23. hodina, já se s vámi pro dnešní večer tedy loučím, ale nejenom pro dnešní večer, ale i po zbytek týdne. Přeji vám krásný víkend, budu se na vás těšit opět v pondělí od 20 hodin ve večerní vysílání. Vy si samozřejmě můžete Country Radio užívat i nadále, i po mém odchodu, protože hraje pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A když dovolíte, tak ještě než odejdu, tak bych moc rád popřál k dnešnímu svátku mé kamarádce a milé kolegyni Denise Markové, která pro vás s Jirkou Vondráčkem připravuje pořad Karavana každý měsíc. Tak jí přeji vše dobré k dnešnímu svátku.

No a pustil bych její nádhernou píseň, kterou složila před mnoha lety a je stále krásná a stále aktuální. Jmenuje se Pane můj. Petr Kocman vám přeje hezký večer, klidné sny a těším se na slyšenou v pondělí.

0: 23 hodin. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
1: Milí posluchači, léto pomalu končí, ale Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, je stále s vámi. Novinky ze světa amerického bluegrassu a country vám přináší Iva Čapková a Rosťa Čapek.
2: Rozhovor nám dnes poskytl kanadský banjista Nick Hornbuckle, který je již více než čtvrtstoletí členem kapely Johna Reichmana The Jaybirds, se kterou loni vystoupil i v Praze na koncertě, který jsme uspořádali v rámci světového bluegrassového summitu.
3: Hi, this is Nick Hornbuckle for the listeners of The Chopic Show and Country Radio.
2: Předtím, než si s Nickem popovídáme, máme pro vás několik novinek. Tou první je z Brusu nový single kapely Doyle Lawson and Quicksilver.
1: Ano, Doyle na konci roku 2021 sice ukončil koncertování na plný úvazek, ale nikdy neřekl, že s hudbou skončil na dobro. O tom jsme si s ním mimochodem povídali v rozhovoru, který jste mohli slyšet v minulé Čapek Show. Pokud vám utekla, nezoufejte a pusťte si ji ze záznamu na YouTube kanálu Country Rádia.
2: Neúnavný 82-letý Doyle se vrátil a opět má pro nás hudbu té nejvyšší kvality. Jako svou první novou skladbu po více než 5 letech si vybral píseň The Signs. Hlavní hlas svěřil kytaristovi Johnu Meadrovi, sám Doyle hraje na mandolínu a zpívá doprovodné vokály. Aubrey Haney přidal housle a Josh Swift dobro a basu.
4: Hello everybody, this is Doyle Lawson. And right now you are listening to the Chopic Show. Stay tuned.

0: Hned dvakrát jsme v posledních dnech slyšeli o Christine Scott Benson, kapela Grascals, ve které již více než 20 let hraje na banjo, právě vydala album s názvem Not That Gone, které nabízí výborný výběr skladeb na pomezí bluegrassu a country.
1: Ve stejném týdnu vydalo duo Benson vedlejší projekt Christine Scott Benson a jejího manžela Wayna Bensona, mandolinisty Third Time Out, nový single nazvaný First and Forevers, který vypráví o vztahu mezi otcem a jeho dcerou. Kromě Wayna a Christine v něm hrají třeba i Cody Kilby na kytaru a Kevin McKinnon na basu.
2: Hey everybody, this is Christine Scott Benson and you're listening to the Chapik Show and Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Andy Leftwich má ve svých 45 letech za sebou kariéru, kterou většina muzikantů nestihne za celý život.
2: Jeho nezapomenutelné působení v kapele Ricky Skaggs and Kentucky Thunder začalo, když mu bylo pouhých 19 let. Leftwich, který hraje jak na housle, tak na mandolínu, působil u Skaggse 15 let, během nichž s Rickym nahrál řadu alb a absolvoval světová turné, ale v roce 2016 odešel, aby se věnoval jiným cílům.
1: Od té doby je Andy v Nashvillu vyhledávaným studiovým hudebníkem a zároveň úspěšným solovým umělcem, který je pevně usazen v bluegrassu, ale díky své kreativitě jeho hranice čas od času překračuje.
2: Svou novou skladbu nazval Cliffhanger a sám ji označuje za jednu z nejnáročnějších, jaké kdy napsal. Leftwich jako obvykle hraje na mandolínu i na housle po boku dalších významných osobností bluegrassové scény. Doprovázejí ho Cody Kilby na kytaru, Matt Menefee na banjo a Byron House na basu.
3: Well, hey folks, I'm Andy Leftwich and it's a pleasure to get to be on the Chopic Radio Show for the best in bluegrass and country music.

Kapela High Fidelity se věnuje především zachování bluegrassové hudby 50. a 60. let. Neomezují se však pouze na cover verze starších skladeb, ale také skládají nový materiál ve stejném stylu. Nejnovější jejich skladbou je Red Ball Rocket Train z repertoáru Meka Oudla, jenž ji nahrál se svou kapelou Alabama Jubilees v roce 1950.

0: Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Nejnovější skladba skupiny Lonesome River Band má všechny kvality, díky nímž je kapela již 44 let nedílnou součástí bluegrassové scény. Walking Back to Bluefield se drží klasického bluegrassového vzorce, kdy nejveseleji znějící písně mají ten nejsmutnější text.
2: Kromě Jesseho Smetherse, který píseň zpívá a hraje na kytaru, si samozřejmě poslechneme i kapelníka Sammyho Shilora na banjo, Adama Millera na mandolínu, Mikea Hartgrova na housle a Camerona Kellera na basu.
3: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: I když v Kanadě není bluegrass tak silný jako v USA, i tam najdeme mnoho výborných muzikantů, kteří se tomuto žánru věnují. Když se mandolinista John Reichman do Kanady přestěhoval a založil kapelu Jaybirds, vybral si na post banjisty místního muzikanta Nicka Hornbuckla, což zcela jasně vypovídá o jeho kvalitách.
1: O své virtuozitě nás přesvědčil před rokem a půl, kdy právě s kapelou Jaybirds vystoupil na našem koncertě v Pyramidě a písničky Jaybirds nás budou provázet i celým dnešním rozhovorem.
2: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
0: První otázka, kterou jsem Nickovi položila, se týkala jeho začátku a toho, jak se dostal k bluegrassu.
3: Well, you know, while my family does have roots in the Southeast United States,
1: i když má moje rodina kořeny na jihovýchodě Spojených států, už tam nežijeme několik generací a o bluegrassové hudbě jsem se dozvěděl jako většina lidí, posloucháním desek, čtením časopisů a návštěvami bluegrassových festivalů. Uslyšel jsem banjo a prostě jsem se musel naučit hrát jako ten chlapík a ukázalo se, že ten chlapík byl pravděpodobně nejlepší banjista všech dob, Earl Scruggs. Pro mé uši to bylo strašně přitažlivé. Úplně mě to pohltilo. Na zvuku banja je něco, co mě přitahuje. Je to jako luštění hádanky. Je to neuvěřitelně těžké, ale zároveň obohacující. Strašně rád hraju na banjo. Hraju bluegrass a potkávám všechny ty skvělé lidi, kteří s tím mají něco společného.

0: Country Radio.
1: Nick Hornbuckle hraje speciálním dvouprstým stylem, proto jsem ho poprosila, aby nám svoji hru trochu přiblížil.
2: I started playing when I was about 11 or 12 and I learned to play in the three finger style that.
3: Když mi bylo asi 11, začal jsem hrát na banjo a naučil jsem se hrát třemi prsty, tak jako hrál Earl Scruggs, a touto technikou jsem hrál mnoho let. A někdy kolem roku 2000 jsem si začal všímat, že můj prostředníček na pravé ruce není úplně v pořádku. Čas plynul, až to dospělo do bodu, kdy mi to přišlo tak nápadné, že jsem měl pocit, že mám na výběr ze dvou možností. Jednou z nich bylo zavolat Johnovi a prostě mu říct, víš, opravdu rád s tebou hraju, ale už nemůžu být ve tvé kapele, protože mám pocit, že nehraju tak dobře, jak by si ty zasloužil. Nebo přijít na to, jak to obejít. Vyzkoušel jsem všechno možné. A jednoho dne jsem stál v obýváku a hrál jsem s Flatem a s Scruggsem skladbu Fireball Mail a z naprosté frustrace jsem zkusil zahrát přední rol, což je palec, ukazováček, prostředníček dvěma prsty. Palec, palec, ukazováček. A najednou to prostě vyšlo. A šlo mi to lépe než třemi prsty, což pro mě bylo opravdu překvapení. Chvíl jsem si na to zvykal, ale teď jsem vděčný, že se to stalo, protože mě to donutilo hledat řešení problému. A nakonec to vlastně definovalo můj styl.
1: My si samozřejmě teď pustíme na dokreslení písničku Flatta a Scruggse Fireball Mail.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: Nick Hornbuckle hraje mnoho let s Johnem Reichmanem a jeho kapelou Jaybirds. A toho se týkala i má další otázka. Jak jste se seznámili? Když jste u nás hráli, měla jsem pocit, že v kapele máte velmi harmonické vztahy a máte se opravdu rádi.
3: I met John in, I believe, 1996.
4: S Johnem jsem se seznámil v roce 1996. Tehdy jsem bydlel v Seattlu a hrál v místních bluegrassových kapelách. A jednou mě požádali, abych na poslední chvíli zaskočil na hudebním workshopu. Učil tam také jeden muž, který byl velmi tichý, ale bylo naprosto jasné, že je to někdo významný, podle toho, jak s ním zacházeli ostatní lektoři a personál. A já nevěděl, kdo to je. Jmenoval se John. A když začal hrát na mandolínu, řeknu vám, něco takového jsem do té doby ani nikdy potom neslyšel. John Reichman je prostě můj nejoblíbenější hudebník. Považuji se za velkého šťastlivce, že s ním mohu hrát už několik let. On je prostě opravdová hudební inspirace a skvělý člověk. A hraní v jeho kapele je úžasné. John, Trisha, Greg a já jsme byli v roce 2000 původními zakládajícími členy a všichni jsou opravdu nejen skvělí muzikanti, ale jsou to také velmi milí, inteligentní, slušní a upřímní lidé, díky čemuž je hraní opravdová radost. Vážím si jejich přátelství i jejich hudebního umění. Takže jsi to naprosto trefila. Všichni spolu skvěle vycházíme a já považuji za obrovské štěstí, že jsem členem kapely Jaybirds. I consider myself to be very fortunate to be in the Jaybirds.

0: Loni jsme kapelu Jaybirds hostili v Praze. Proto jsem se Nika samozřejmě zeptala, jak na koncert, atmosféru a celou pražskou návštěvu vzpomíná.
1: Mám na náš pobyt v Praze opravdu krásné vzpomínky. Je to nádherné město s úžasnou atmosférou, historií, architekturou i jídlem. Místo, kde jsme hráli, bylo úžasné. V sále byl skvělý zvuk. Všichni byli neuvěřitelně milí a vstřícní. Moc jsem si to užil a chtěl bych vám oběma poděkovat za to, že jste nás pozvali. Byl to opravdu bez pochyby vrchol naší kariéry. Hráli jsme třikrát a pokaždé bylo publikum velmi vnímavé. Bylo jasné, že se v bluegrassu vyznají a zdálo se, že mají Jaybirds opravdu rádi, což je skvělé. And they seem to really like the Jaybirds, which is great.

0: Nick Hornbuckle pak pokračoval ve svém vyprávění o pražském koncertě.
1: After you had extended the invitation for us to come and play.
2: Mám ještě jednu osobní trochu legrační historku, protože poté, co jste nás pozvali, napsali jste nám e-mail, který v kostce říkal, víme, že cestování s hudebním nástroji může být náročné a tak vám jen chceme dát vědět, že tady máme kvalitní nástroje, které si můžete půjčit. A já jsem tehdy řekl, kde pak, určitě pojedu se svým benžem. Ale čím víc se blížil čas našeho odjezdu, tím víc mi to vrtalo hlavou. Můj kamarád Ned Luberaky hraje na čapek Top Tension. Tak jsem se zeptal, jestli by bylo možné si Top Tension půjčit. A když jsme dorazili do Prahy, Rostia tam pro mě měl dvě nádherná benča, abych si je vyzkoušel. A obě zněla skvěle. Řemeslné zpracování absolutně světové úrovně. Byl jsem ohromen. Chvíli jsme si povídali a pak mi Rostě ukázal další banjo. Byla to Alegoria. A přísahám, zahrál jsem jednu notu a pomyslel jsem si, tohle si nechám. To je opravdu skvělé banjo. Celý víkend jsem na něj hrál a náš kytarista Patrick Zauber, který je vynikající hráč na banjo, mi ho schválil. Stejně tak i Ron Block, který byl v Praze s kapelou Sudden Legacy. Tak jsem si řekl, že si to prostě nemůžu nechat ujít a nakonec jsem si to banjo odvezl domů a od té doby na něj hraju každý den. Je to opravdu, opravdu skvělý nástroj. A teď, když vidím, že Bela Fleck má svou vlastní verzi Alegorie nazvanou Belagoria, předpovídám, že budete mít docela napilno. Myslím, že značka čapek se lidem vryje do paměti jak v Americe, tak v Kanadě a jsem opravdu rád, že mohu být jen v malé míře přispět k šíření dobrých zpráv o vašich banjech.
0: A my si toho moc vážíme a děkujeme za rozhovor.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Tak jako celý nejen hudební svět, i my jsme byli 25. srpna šokovaní zprávou, že nás opustila Dolly Parton. Žena, která se stala jednou z nejzářivějších hvězd amerického hudebního nebe, i když vzešla z těch nejchudších poměrů a vyrostla v jedné místnosti s rodiči a 11 sourozenci.
2: Nebyla jen zpěvačka, ale složila více než 3000 písní a své peníze nezištně rozdávala dětem, lidem postiženým různými katastrofami a znevýhodněným komunitám. Stala se tak ikonou, která spojovala všechny, kteří se s ní setkali nebo ji jen slyšeli zpívat nebo mluvit. Ještě pár dnů před svým nečekaným odchodem vydala novou píseň a v rozhovoru říkala, že je jí sice 80 let, ale je plná energie a chce toho ještě hodně dokázat. To se bohužel už nestane, ale její odkaz a písně tady s námi zůstanou.

0: Podle jeho kapely Bluegrass Boys získal bluegrass své jméno.
1: Bill Monroe namíchal dohromady Old Time Apalačských hor, afroamerický blues a gospel, americkou moderní taneční hudbu i rytmy jazzu a vytvořil tak nový zvuk. Každá bluegrassová kapela na světě čerpá inspiraci z hudebního odkazu Billa Monroea. A protože dnes vzpomínáme na Dolly Parton, našli jsme živou nahrávku Mule Skinner Blues, ve které si Dolly s otcem bluegrassu zaspívali spolu. Skinner, let it go.

0: Rádio.
1: 28. září 2024 zemřel v 88 letech Kris Kristofferson.
2: Kris je pro nás především zpěvák country hitů, ale jeho kariéra byla mnohem bohatší. Vystudoval anglickou literaturu, kterou i vyučoval, byl dlouhá léta v armádě, kde sloužil mimo jiné jako pilot vrtulníku, byl úspěšným hercem a svou hudební kariéru začal jako skladatel písní, které zpívali třeba Johnny Cash nebo Janis Joplin.
1: I Kris Kristofferson nám dnes zaspívá duet s Dolly Parton.

0: 6. září 2012 získal Vince Gill svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a jeho duet s Dolly bude dnes poslední písničkou Čapek Show. A nemůže to být nic jiného než ikonická skladba Dolly Parton I Will Always Love You, kterou Dolly napsala v roce 1973 na rozloučenou se svým obchodním partnerem a mentorem Paulem Wegonerem.
1: Na další Čapek Show se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!
2: Everybody, it's Vince Gill. You're listening to Čapek Show.

plák na mušáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani řev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plák na mušáky neplatí.

hrna.

0: Vorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Kdo jiný ví lépe, že i nejpoctivější nástroj jednoho dne doslouží, než člověk, co s takovými nástroji pracuje? Přijde den, kdy se beznadějně poláme i nejlépe sesazené mlýnské kolo, kdy pukne přepracovaný list ocelové pily a kdy steří dubové veřeje a bezpečné krovy. Takové černé dny jsou podobné těm, kdy se u lůžek zapaluje vosková svíce. Nedlouho předtím pronášejí velcí duchové svá poslední slova, ta slova, jež jsou zanášena do foliantů světové historie a do malého inspiromatu Břetislava Hartla. Běda, řekl Břetislavu Hartlovi římský císař Vespasianus, zdá se mi, že se stávám bohem, zatímco jiný císař, Ludvík XIV., uzavřel svůj život slovy. Měl jsem za to, že umírání je daleko těžší. Francouzský generál Ney opouštěl tento svět s voláním: pojďte sem a podívejte se, jak dovede umírat maršál Francie. A španělský vojevůdce Narváez konstatoval ve své poslední hodince: svým nepřátelům odpouštět nemusím, všechny jsem je dal postřílet. Podobně jako generálové a císaři, jako básníci a filozofové, tak i chalupníci pronášejí svá poslední slova. Není v nich Vespasianův strach ani Ludvíkova vyrovnanost, nebývá v nich Nejova hrdost ani Narváezův cynismus. Chalupník odchází z tohoto světa s lítostí, protože odchází vždycky předčasně. Vždy zanechává nedokončenou práci a nenaplněné plány a k břehům onoho světa se vydává s hlavou plnou starostí, kdo to udělá za něho. Do kůlny teče, řekne například, vyměňte ty dvě prasklé tašky v levém rohu. Nebo okenní rámy se letos musí natřít, jinak začnou trouchnivět. A nebo se rozpomene, do toho rohového železářství došly takové šikovné kleště, určitě si je obstarejte. A když vysloví tento poslední pokyn, poslední jen proto, že na 150 jiných důležitých připomínek mu už nezbylo sil, odletí jeho duše k nebeské bráně, kde ji vítá velký zástup chalupníků v bílých řízách. Každý nese na uvítanou nějaký malý dárek, aby se jí nestýskalo po zemi. Jeden hoblík, druhý nové štípačky, třetí pilku ocasku, čtvrtý vrták, další šroubovák a ostatní rašple, pilníky, francouzské klíče, sádru, cement, hřebíky, měděný kabel, skládací metr, dláta, kladiva, sekery či nový pong. A svatý Petr má pro ní, chalupářová duše ani nevěří svým očím, elektrickou vrtačku, která se dá jednoduchou montáží změnit v brusku, cirkulárku a LED-lampu. Vítám tě mezi spravedlivé, zdraví ho svatý klíčník, s nimiž se budeš radovati u věčné blaženosti před tváří Otce i Syna i Ducha Svatého. Až na věky, řekne chalupník a jde se podívat zblízka na panty u nebeské brány. Kdypak jste naposled mazali, jak dlouho myslíte, že vám budou takový vrzavý vrata sloužit? Vždyť se vydřou, nebudou doléhat, skříží se a zašprajcujou. A nečekaje na odpověď, mázne na závěsi něco vazelíny. A tady chybí šroubek, diví se dál, když mu padnou zraky na masivní zámek. Ukažte, já vám to přitáhnu. A zašroubuje světci chybějící vrut. Pánbu ti to zaplať, poděkuje mu Petr, ale podívej se dolů, zrovna tě vezou na hřbitov.
Opravdu, to je můj pohřeb, zírá úžasle chalupník na svět z kosmické výšky. To se ale sešlo dost lidí, že ano? I ten vedoucí z prodejny stavebnin přijel a vedoucí toho rohového železářství, to je od nich hezké. A Bureš, Hanzlík i Kovanda jsou v průvodu a Roubíček... Rome, Roubíček, uhodí se duše do čela. Ten si ode mne půjčil elektrickou pájku, Holomek. Ten už mi ji nevrátí. Ten už mi ji nevrátí. Ty Poberto, zase si přišel zadarmo k pořádnému náčiní. Kde pak, ten ji sám nevrátí. A u nás nikdo ani nevzpomene, že je pájka u Roubíčka. Ale stejně je škoda, přijde chalupářová duše na jiné myšlenky, že se už nevozí na hřbitov koňma. Koně ty bych rád. Auto to není ono, podívejte se, jak mu čoudí vejfuk. To už stůně po výbrusu. Tak už pojď, vezme jí svatý Petr za ruku a zmizí s duší za nebeskou branou. Měli byste mít ve dveřích vizírku, ozývá se ještě za dveřmi. Udělám tu vizírku, abyste viděl předem, kdo stojí za vraty. Dneska člověk nikdy neví. A pak je ticho, i hudba na hřbitově zmlkne a jenom nehlučný hlas faráře připomíná, jak dovedný a pilný dělník opustil vinici páně.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: do studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem

jakmile sprínza zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle sprínza zmizí.

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hejt.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020, Žalman a spol. Všechno je teď.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček. Country.

Jak jsem se zúčastnil kulturního školení? Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lešení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej! Zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou? Informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bifé zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář.
Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do prašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrej mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s teddybérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě teddybére. Zvopáknu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddybér vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddybéra na jeho

Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra draků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak auťáky vozili tedy Béra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já jsem byl s plynem. Hrezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě poznám podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala tedy Bér měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes projazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu k

dva dny.

se bát. Tehdy každý pochopil, že prostě nemůže být sil.